0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Odborníci budou stávkovat. Čtvrtina mladých jede v nikotinu a české ženy v Paříži dohrály. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří černým oblečením. Odboráři agentury pro sociální začleňování nepůjdou na svá pracoviště a odpoledne představí společné požadavky s dalšími odbory veřejné sféry. Čtvrtina mladých Čechů a Češek denně užívá nějakou formu nikotinu. Nejčastěji podle statistik Státního zdravotního ústavu sahají po elektronických cigaretách.
2: V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem jich je 29,5%. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let ale užívá nějakou formu nikotinu. Závislost u takových alternativ může být kvůli rozdílnému dávkování silnější než u cigaret. Lékaři varují před jeho vlivem například na zdraví srdce a cév nebo na mozek dospívajících. Za posledních 5 let ubylo kuřáků o procentní bod, ale počty uživatelů elektronických cigaret se víc než zdvojnásobil. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: V Madridu má pomník Čech František Suchý. Ten jako ředitel strašnického krematoria ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi jinými ukryl i ostatky několika Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradišťko u Prahy. Sochu, kterou vytvořil sochař Jakub Vlček, odhalili zástupci České a Španělska. Pokračuje český velvyslanec v Madridu Libor Sečka.
3: Ta socha byť vychází z minulosti, ukazuje to nejlepší, co Češi a Španělé mají společného z minulosti, tak je nasměřovaná zejména do budoucnosti. Vytváří nový rámec česko-španělských vztahů, vytváří velmi solidní základ pro budoucí spolupráci, vytváří nový rámec důvěry. Máme něco, co nás spojuje, máme něco srozumitelného, jasného, současného. To si myslím, že to je něco, co tady v tom vztahu chybělo.
1: Odhalením sochy se podle Sečky završila práce, která trvala zhruba 2,5 roku. Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde rozhodne o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do 8. finále Roland Garros nepostoupily. Nasazená desítka Muchová podlehla ve 3. kole z té 70. hráčce světa Švýcarce Teichmannové. 1-6-5-7. Bousková prohrála s nasazenou 8. ruskou Andrejevovou 4-6-2-6. Turnaj v ženské dvouhře tak pokračuje bez české účasti.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude oblačno až polojasno, čekejme lokální přehánky a také bouřky, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych pro tebe napsat něco, co nepomine, chtěl bych napsat verše zásadní.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V Česku hrozí lokální bouřky a kroupy. Lékař je bez příznaků eboli a se sláví prodloužil také Mojmír Chytil. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V části Česka se mohou v sobotu objevit lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí především do západních a jižních Čech. Izolované bouřky budou také jinde. Moc při nich nenaprší. Rizikové budou spíše nárazy větru. Výjimečně budou padat také kroupy, uvádí Český hydrometeorologický ústav. Americký lékař ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze, který byl v kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je po týdnu ve třetině své povinné karantény po dobu 21-denní inkubační doby nemoci. Stále se u něj žádné příznaky neobjevily. Redaktorky Blesku Kateřina Lánka, Jana Ulrichová v Presklubu opět zopakovali, že jsme i nadále množírnou psů Evropy a ti, kteří je provozují, jsou velmi sofistikovaní. Řeč byla také o blížícím se festivalu Blesk Tlapky.
2: Já si hlavně myslím, že ty množitelé, protože vidí, že se o tom teď mnohem víc mluví, než se mluvilo, jsou sofistikovaní. Oni prostě neukazujou ten chov nikomu, všechno se to odehrává za zavřenýma dveřma, ve sklepech, ve stodolách, na odlehlých místech. Když někdo chce od těch množitelů koupit štěně, tak oni mu ukážou třeba rodiče, ale ukážou mu je ve dveřích, nepustí je dál.
1: Celý Presklub na našem webu frekvence1.cz. Bukurešť se rozhodla uzavřít ruský generální konzulát ve městě Konstanca a generálního konzula Andreje Kosilina označit za nežádoucí osobu. Podle agentury Reuters to oznámil rumunský prezident Niku Šordan. Bukurešť to zdůvodňuje dopadem dronu na obytný dům na jihovýchodě Rumunska a tvrdí, že šlo o ruský dron a že při tomto incidentu byli v noci na pátek zraněni 2 lidé. Fotbalová Slavia si pojistila reprezentanty Tomáše Holeše a Mojmíra Chytila. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Útočník Chytil má kontrakt ještě o rok delší.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu čekáme oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: pět let ubylo kuřáků o procentní bod, ale počty uživatelů elektronických cigaret se víc než zdvojnásobil. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: V Madridu má pomník Čech František Suchý. Ten jako ředitel strašnického krematoria ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi jinými ukryl i ostatky několika Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradiště u Prahy. Sochu, kterou vytvořil sochař Jakub Vlček, odhalili zástupci Česka a Španělska. Pokračuje český velvyslanec v Madridu Libor Sečka.
2: Ta socha, byť vychází z minulosti, ukazuje to nejlepší, co Češi a Španělé mají společného z minulosti, tak je nasměřovaná zejména do budoucnosti. Vytváří nový rámec česko-španělských vztahů, vytváří velmi solidní základ pro budoucí spolupráci, vytváří nový rámec důvěry. Máme něco, co nás spojuje, máme něco srozumitelného, jasného, současného. To si myslím, že to je něco, co tady v tom vztahu chybělo.
1: Odhalením sochy se podle Sečky završila práce, která trvala zhruba 2,5 roku. Americká blokáda u iránských břehů skončí, uvedl bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde rozhodne o aktuálním návrhu dohody s Iránem. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Nasazená desítka Muchová podlehla ve třetím kole z té 70. hráčce světa Švýcarce Teichmannové 1-6-5-7. Bousková prohrála s nasazenou osmičkou ruskou Andrejevovou 4-6-2-6. Turnaj v ženské dvouhře tak pokračuje bez české účasti.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude oblačno až polojasno, čekejme lokální přehánky a také bouřky, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 5 do 20 mm, v Čechách lokálně až 50 mm, může i zabouřit a tvořit se můžou i supercely doprovázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru až 80 km v hodině. Jablonné v Podještědí na Liberecku se připravuje na dnešní Zdislavskou pouť. Do tamního chrámu se při ní vrátí ukradená lebka svaté Zdislavy. Pro veřejnost bude dnes vystavena naposledy, poté jí církev uloží do hrobky. Uzavřené bude dnes centrum města. V pohotovosti bude i českolipská policie, jak potvrdila jejich mluvčí Ivana Baláková.
1: Vzhledem k tomu, že očekáváme vysokou návštěvnost diecézní pouti, posílíme výkon služby pořádkové i dopravní policie.
0: Relikvie nevyčíslitelné hodnoty ukradl zloděj 12. května a zalil je do betonu. Chtěli pohřbít. Policie ho dopadla a lebku našla. Při hlavní dnešní mši ji předá zpět do rukou církve. Strážci Krkonoš znovu natáhli kilometry sítí proti turistům. Zabránit mají piknikům mimo značené trasy.
2: Sítě lemují přístupové trasy na Sněžku i okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou stejně jako v předchozích letech, tedy až do podzimu. Sítí jsou tady zhruba 2 kilometry a současně s jejich instalací se posiluje také strážní služba. Je to reakce na extrémní přetížení naší nejvyšší hory a neukázněnost turistů, kteří tady vstupují na alpinské trávníky a lezou po skalách. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
0: Na nejvyšší severoamerické hoře Mount McKinley na Aljašce zahynuli 3 lotyští horolezci, oznámila podle agentury AP lotyšská alpinistická skupina. 4. horolezce ze skupiny, které se stal osudnou pád poblíž průsmyku Denali Pass ve výšce přes 5550 metrů nad mořem, se podařilo zachránit. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se dnes rozhodne o finalistech. Od 15:20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu. S překvapením šampionátu Nory. Severané usilují o premiérovou medaili. Druhé semifinále od 20 hodin se hrají týmy Kanady a Finska. To vyřadilo ve čtvrtfinále český výběr.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Vstáváme do upršené a oblačné oblohy, ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území naměříme teploty kolem 22, na horách se denní maxima zastaví na 18.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Provoz na našich dálnicích je plynulý bez kolon, opatrní buďte na D1 na 196. kilometru ve směru na Brno. Provoz je tam převeden do protisměru v zúžených jízdních pruzích kvůli stavebním pracím. Přehled zpráv je u konce, je tu víkendové ranní vysílání Frekvence 1.
4: Hezké sobotní ráno, kdo by to byl řekl, že se dneska uslyšíme a ještě takhle brzo po ránu. Nicméně pro ty z vás, kteří už jsou vzhůru, máme pořádnou dávku muziky a aby ten den stál za to, tak k tomu budeme postupně servírovat taky pozvánky za zábavou, stejně tak to nej z Jana Krause, nebo nebude chybět ohlédnutí za osobnostmi, které nás poctili svou návštěvou v týdnu na ranní kávě. Ale za chvilku vás vezmu i do Telče na výlet. Je to hrost? Pojďme na to.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.
5: Say low.

0: nejlepší z muziky v sobotu po ránu tady u nás na Frekvenci 1. Připomínám, že mý kolegové Jana Knížková, taky Míra Michálek vyrážejí pravidelně na výlety. Tentokrát si povyrazili do jednoho z nejvíce malebných městeček v naší kotlině, a to do Telče. Teď je ideální na víkendový výlet, takže toho můžete využít i tento víkend. Necháme to samozřejmě na vás, jenom připomenem, že třeba dominantou města je jeho historické centrum, které je zapsané na seznamu UNESCO, a takovým největším lákadlem, řekněme, je náměstí Zachariáše z Hradce, lemované barevnými renesančními domy, které působí téměř jako kulisy z pohádky, a určitě nesmíte vynechat ani státní zámek Telč. No prostě k vidění je toho poměrně dost. Ale co se týká státního zámku, jedná se o renesanční skvost s bohatě zdobenými interiéry, kromě klasických prohlídkových okruhů. Stojí za zmínku ale i zámecký park, který nabízí klidnou procházku mezi vzácnými dřevinami. No a milovníci netradičních zážitků mohou navštívit také podzemí pod náměstím, kde se nachází historické chodby a sklepy. Ten výlet si můžete zpestřit výstupem na věž kostela svatého Ducha, odkud je nádherný výhled na celé městečko. No a krásné není jenom to samotné město, ale spoustu výletů se nabízí i v okolí Telče. Konkrétní tipy najdete na našem webu frekvence1.cz pod názvem Jana a výlety na míru.
1: Teď se fotím já.
2: Řekni Epet.
3: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
2: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
3: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
4: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: To nejlepší z muziky, ladíte nás taky v sobotu po ránu. Dobré ráno vám všem. Připomenu, že každý den v týdnu, právě po ránu, pro vás máme zajímavého hosta, kterého zpovídají mý kolegové Lubka s Mírou. Tentokrát na kus řeči přišel zpěvák Martin Harych a otázka zněla, mimo jiné, odkud je jeho nejdrahší kytara?
1: Paradoxně asi z České republiky a je tu na Moravě od Furchu.
2: Od Furchu, jo. takže ono, za stejnou
1: to je ta cesta,
2: větev.
1: To je ta cesta aj tých gitár vo výsledku, že človek potom zistí, že nemusí chodiť až tak ďaleko a aj tu nás robia krásne veci.
2: Máš tu skladací?
1: Mám aj skladací, to je môj, akože úprimne, to je gitara, ktorá je pre mňa, že game changer, lebo ja veľa cestujem aj po svete s hudbou a je to jediná gitara, ktorá sa zmestí do toho horného,
2: ako sa tvoje... Tý poličky ve vlaku.
1: Aj v lietadle, do hora to môžeš zobrať so sebou a úprimne mám z toho veľmi pekné spomienky a keď vidím, ako muzikanti, kamoši postujú tie fotky, ak im rozbijajú v lietadlách gitary, tak tá Little Jenka je akože úplne krásna, krásne riešenie a tá gitara hrá krásne.
3: A teď vykouzlíme výhodnejší elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

0: S vámi je sobotní frekvence 1, přejeme dobré ráno. Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do Hradce Králové a první hradecký ročník proběhne právě tento víkend. A my se tam podíváme už za chviličku, ale předtím ještě aktuálně doprava, anebo taky krátké zprávy v půl s Kateřinou Vavřínovou.
1: Hezké ráno u krátkých zpráv. Do baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy, kterou 12. května večer ukradl zloděj z bočního oltáře. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty předá českolipský policejní ředitel Petr Rajt církvi při hlavní mši v 11 hodin. Sloužit ji bude pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Nejmladší obyvatelstvo v Pardubickém kraji má obec Újezd u Sezemic na Pardubicku. V průměru je to 35 a 3 desetiny roku. Naopak nejvyšší průměrný věk, 57 let, mají lidé v Urbanicích ve stejném okrese. Uvedl to Český statistický úřad. Komplikovaná oprava mostu přes Labe v Jaroměři na Náchodsku, která měla původně skončit loni na podzim, je hotová. Most na páteřní silnici přes město se řidičům otevře v pondělí 1. června ráno a obíšky skončí.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Popojíždět budete na D1.
3: Kolona vozidel komplikuje provoz obousměrně na dálnici D1 mezi 361. a 354. kilometrem se tvoří kolona z důvodu projíždění nadměrného vozidla v omezení. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

Ladíte sobotní Frekvenci 1, hrajeme to nejlepší z muziky a než budeme hrát dál, tak se podíváme taky na aviatickou pouť, která se stěhuje z Pardubic do Hradce Králové. První hradecký ročník a zároveň vlastně 34. ročník aviatické pouti celkově bude na hradeckém letišti tento víkend 30. a 31. května a představí se přes 40 letounů. Ta akce se tradičně konala na pardubickém letišti, které se ale stalo kvůli modernizaci Čáslavské letecké armádní základny zázemím letounů JAS-39 Gripen. Rozpočet akce je podle organizátorů okolo 10 milionů korun a město pro letošek přispěje 1,3 milionem korun a kraj pak 500 000. Areál letiště bude po oba dny otevřen už od 9 od rána. Letový program začíná ve 12, to znamená v pravé poledne a bude trvat minimálně 5 hodin a to každý den. No a pozemní program bude od 9 do 17. Areál se po oba dny uzavře v 6 večer a posílená bude logicky taky doprava na letiště. No a co bude na programu, tak třeba jen tak stručně uvidíte akrobatická vystoupení, například v podání Scandinavian Air Shows nebo českého akrobata Martina Šonky. A skupinovou akrobaci předvedou také The Flying Bulls Aerobatics. A pozemní program bude rozdělen do zón. V části vojenské historie bude rozsáhlý tábor s historickou technikou a dalším vojenským vybavením. No a návštěvníci uvidí na jiném místě moderní techniku armády České republiky. Včetně obrněných vozidel, součástí budou také ukázky výzbroje speciálních jednotek a tak dále. Určitě se máte na co těšit a pokud nevíte kudy kam, proč si nedat aviatickou pouť, která se přestěhovala z Pardubic do Hradce Králové.

0: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pěkné ráno. Možnost volit už od 16 let vláda nejspíš odmítne. Začala zdislavská pouť a komplikace hlásí zde jedničky v obou směrech. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. K novele poslanců opoziční TOP 09 by měl kabinet poslat zákonodárcům podle podkladů pro jeho pondělní schůzi záporné stanovisko. Případné snížení věkové hranice by podle vládních legislativců vyžadovalo důkladný rozbor, odbornou diskuzi a vyhodnocení. Bez nejcennější relikvie začala dnes ráno v Jablonném v Podještědí na Liberecku zdislavská pouť. Lebku světice ukradl 12. května zloděj z postranního oltáře Panny Marie a svaté Zdislavy. Do baziliky by se měla vrátit až při hlavní bohoslužbě dnes předpolednem. Na dnešní první mši dorazily asi 30 věřících. Redaktorky Blesku Kateřina Lang a Jana Ulrichová v presklubu Frekvence 1 opět zopakovali, že jsme i nadále množírnou psů Evropy a ti, kteří je provozují, jsou velmi sofistikovaní. Řeč byla taky o blížícím se festivalu Blesk Tlapky.
2: Já si hlavně myslím, že ty množitelé, protože vidí, že se o tom teď mnohem víc mluví, než se mluvilo, jsou sofistikovaní. Oni prostě neukazujou ten chov nikomu, všechno se to odehrává za zavřenýma dveřma, ve sklepech, ve stodolách, na odlehlých místech. Když někdo chce od těch množitelů koupit štěně, tak oni mu ukážou třeba rodiče, ale ukážou mu je ve dveřích, nepustí je dál.
1: Celý presklub si můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se dnes rozhodne o finalistech. Od 15.20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu s překvapením šampionátu Nory. Severané usilují o premiérovou medaili. Druhé semifinále od 20 hodin se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále Český výběr.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota bude nejdřív oblačná až zatažená, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a taky bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území bude chladněji, tam naměříme 22, na horách se denní maxima zastaví na 18 stupních.
0: Frekvence 1. Doprava.
1: Stále dejte pozor na D1.
3: Kolona vozidel komplikuje provoz obousměrně na dálnici D1 mezi 360.

0: Ze zpráv je to vše, pokračuje sobotní ráno na Frekvenci 1.
1: Jedeme dál, na Frekvenci 1 přejeme krásné ráno, hezkou sobotu vám všem, kteří nás posloucháte. Připomenu, že v Luhačovicích na Zlínsku to bude pěkně žít. A co konkrétně se tam chystá, to si povíme už za chvilku. Teď už to nejlepší z muziky.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: sobotní ranní frekvence 1. Dobré ráno vám všem. V Lhočovicích na Zlínsku po téměř 100 letech už je tradice automobilových dnů, které ve 20. a 30. letech minulého století patřily opravdu k vrcholům společenské sezóny. Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko připravil v lázeňském městě přehlídku. Takže si do kalendářů diářů můžete poznačit datum 3. až 6. června, protože to jsou dny, kdy se celá ta akce a celá ta paráda uskuteční. Konec konců více mne může také doplnit předseda Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko, pan Karel Kupka.
1: Oživujeme tradici, která tady skončila před 100 lety a táhneme sem vzácný auta z celého světa. Oživili jsme vlastně tu historii, o kterou se tady pokoušelo už několik mých kamarádů a nebylo to jednoduché. Lhačovice jsou nádherné místo, jsou dneska pro rekreaci a my to tam zaplavíme. Tady těmahle auta budeme se snažit tam udělat to, tu atmosféru těch 30. let, tak jak to tady bylo, když to tady založil Baťa se svými kamarády a partnery z toho Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko.
0: Tak určitě se máte na co těšit. Dorazí mimochodem 50 posádek z řady zemí. Účastníci s historickými vozy zavítají i do dalších míst v regionu. A tam můžete zavítat i vy a pěkně si tu akci užít.

0: vámi je sobotní frekvence 1, přejeme dobré ráno. Za chviličku vás bude bavit náš kolega Jan Kraus, ale my se ještě předtím stihneme aktuálně podívat také na dopravu, abyste věděli, jak to v sobotu po ránu vypadá na cestách, pokud byste se chtěli někam chystat na výlet. No a máme připravené taky zprávy v půl, o to se postará Kateřina Vavřínová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno u krátkých zpráv. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří černým oblečením. Americká armáda v pátek zaútočila na plavidlo ve východní části Tichého oceánu. Při útoku zahynuli 3 muži. Uvedlo to na sociální síti X americké jižní velitelství, podle které byla loď zapojena do obchodu s drogami. Areál pražského nádraží v Braníku dnes bude patřit dětem. České dráhy zde ve spolupráci s Pražskou integrovanou dopravou a dalšími partnery připravili Pražský dopravní den dětí. Ten nabídne jízdy historických vlaků, autobusů i tramvají či jízdy na pákové drezíně.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Aktuálně se nikde na dálnicích nezdržíte.
3: Aktuálně provoz na všech dálnicích jede plynule a bez jakéhokoliv zdržení a kolon. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Jen 121 litrů na jednoho Čecha. Spotřeba piva je na historickém minimu. Co vy na to?
2: No, bude klesat dál asi. Doba chlastu končí, je třeba si to říct. Je kultura těla, to je naprosto v přímém rozporu s chlastem. A se vším nezdravím. Oni se na to stěžují, dokonce ty vinaři třeba říkají, že se pije míň vína, že to je poznat na prodeji té produkce. Takže ty mladí, který vlastně všichni žijou tou kulturou těla, no tak ty určitě si nebudou dávat něco, o čem jsou přesvědčení, že to škodí zdraví. Ten úmysl se pochopit, vy chcete být co nejdýl v co nejlepším stavu v tom životě, abyste prožila kvalitní život co nejdéle, v co nejlepším stavu. Jediný můj zádrhel na tom všem je, že když nakonec tohoto světa odejdete, tak to, co po vás zůstává, jsou vzpomínky, vaše dílo, ať už rukodělný, umělecký, duševní a tak dále, vaše přátelské vztahy, kdy na vás lidi vzpomínají. Jediné, co se vytratí beze zbytku, je tělo.
1: Já nevím, a musíme to říkat takhle nahlas.
2: Proč bychom to neřekli?
1: No, víte, kolika lidem jste zkazil teďka ráno?
2: A já se jim neskazil, si lidi řeknou, no jo, to má pravdu, a jdou se napít piva.
3: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Je to tak, my se taky v sobotu po ránu podíváme na další výlet, na další tip, lépe řečeno, protože mý kolegové Jana s Mírou vyrazili do jednoho z nejvíce malebných městeček v naší kotlině a tím městem je Telč. Je to vlastně, řekněme, ideální město na víkendový výlet. A dominantou toho města je jeho historické centrum, které je zapsané na seznamu UNESCO. Největším lákadlem, řekněme, je náměstí Zachariáše z Hradce lemované barevnými renesančními domy, které působí téměř jako kulisy z pohádky. A určitě nesmíte vynechat ani státní zámek Telč. Renesanční skvost s bohatě zdobenými interiéry, krom klasických prohlídkových okruhů, stojí za zmínku určitě zámecký park, který nabízí klidnou procházku mezi vzácnými dřevinami. No a milovníci netradičních zážitků mohou navštívit i podzemí pod náměstím, kde se nachází i historické chodby a sklepy. Ten výlet si můžete logicky zpestřit i výstupem na věž kostela svatého Ducha, odkud je nádherný výhled na celé městečko. A připomínám, krásné není jenom to samotné město, ale spoustu výletů se nabízí v okolí Telče. Mrkněte na ty konkrétní tipy na náš web frekvence1.cz pod názvem Jana a výlety na míru.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Ty největší hity posledních let.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 9 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Hezké ráno, testování kombinované výuky na školách skončí předčasně. Veterináři i letos omezí přepravu zvířat při teplotách nad 30 stupňů a komplikace hlásí zde jedničky u Brna. Ministerstvo školství ukončí dřív pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, tedy střídání prezenční a distanční výuky v základních školách a základních uměleckých školách. Podle úřadu tento režim zkouší omezený počet škol a vzorek neposkytuje reprezentativní výsledky pro systémové závěry. Zapojené instituce mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Ověřování mělo původně trvat do roku 2028. Podklady vyhodnotí Národní pedagogický institut. Veterináři podobně jako v předchozích letech i během letošních teplých měsíců omezí silniční přepravu zvířat z Česka. Nepovolená bude přeprava zvířat nad 8 hodin, a to pokud v daném čase v místě odjezdu na trase a nebo v místě dojezdu budou předpokládané venkovní teploty vyšší než 30 stupňů Celsia. Uvedla to státní veterinární správa. Hradec Králové dnes spouští letošní sezónu svého jediného koupaliště. Novinkou jsou ode dneška ždímačky na plavky.
3: Areál bude zatím otevřený denně od 10 do 18 hodin. Venkovní bazény jsou už v téhle chvíli vyhřáté na 26 stupňů. Vedle nové možnosti vyždímat si plavky, tady je i nový stánek s plaveckými potřebami a také nové toalety u dětského bazénu. Ty by měly začít sloužit až během léta. Ceny vstupného město nechává na loňské úrovni. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Tenista Jakub Menčík postoupil poprvé do osmifinále Roland Garros. 8. nasazeného Australana Alexe de Minaura porazil na antukových dvorcích v Paříži 0-6, 2x6-2 a 6-3 a probojoval se i na druhém Grand Slamu v sezóně mezi nejlepších 16 hráčů. V boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Sobota bude oblačná, místy s deštěm a taky bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na severovýchodě naměříme teploty kolem 22. Na horách se denní maxima zastaví na 18 stupních.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Krátce po 9. míříme na hlavní silniční tahy.

0: Přehled zprávy u konce. Slovo má opět Robin Sobek.
1: Jedeme dál na frekvenci na krásné sobotní ráno. Ani v této hodině nebude chybět pozvánka na parádní výlet. Tentokrát naše kroky povedou na Kopřivnické dny techniky, ale teď vás budu zvát za muzikou. Hezké ráno.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: S vámi je sobotní Frekvence 1, přejeme vám dobré ráno. Ještě než vás vezmu, tak jak jsem sliboval na kopřivnické dny techniky, tak co si dát Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radoštěm na Vsetínsku? Tam to bude právě dneska pěkně žít. Tam vám právě dneska v programu Jaro na dědině přiblíží tradiční život na Valašsku. To znamená, že vám představí tradiční řemesla, jarní hospodářské práce, umožní vám nahlédnout také do kuchyně a ochutnat jarní pokrmy. No, myslím, že to tam bude veselé, takže pokud to nemáte z ruky, do Valašského muzea v Rožnově pod Radoštěm, určitě tam mrkněte. Teď už rubrika Cože. No a pak to nejlepší z muziky.
1: Cože. Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Sousedi mají bazén a od té doby se tváří trochu nadřazeně. Má chlor nějaký vedlejší účinky na charakter? No, tom něco může být tom, jako. Není chloru asi, no.
3: No nebo v moři se koupat, no. Ono je pravda, že na té zahradě se to blbě dělá.
2: Moře?
3: Ale dobrý je, no moře, ale dobrý je třeba vlastně postavit se takhle domů u řeky, nebo u potoka, kde vlastně mám normálně tu přírodní vodu,
2: no.
3: Mám tam prostě pstruhy, že jo, mám tam prostě různý ty mořský ježky, raky můžu chytat, jo, kraby, vlastně bobry, jako všechno a není tam ten chlor a nekazíme to ten charakter, no.
2: Určitě, kam jdeš, já ale jedu na chatu chytat bobry.
3: Chytat bobry, no. Nebo jak se říká, jdeme na bobry.
2: No.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svijanský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.
6: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
7: Lenka Termerová.
8: Dana Sislová.
9: Petr Kostka.
10: Jan Vlasák.
11: Oldřich Kaiser.
12: Vemte rodiče do kina od 28. května.
13: Pět švestek.
14: Teď se fotím já.
15: Řekni Epet.
16: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
15: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
16: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
17: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: To nejlepší z muziky, tady je sobotní Frekvence 1, přejeme dobré ráno. Ukázky armádní, hasičské, stavební, zemědělské i jiné techniky uvidíte dneska na Kopřivnických dnech techniky. Já vás tam vezmu už za chviličku, ale předtím určitě i aktuální doprava, nebo tak, jak jste zvyklí. Krátké zprávy v půl a Kateřina Vavřínová.
1: Pěkné dopoledne u krátkých zpráv. Vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Dolní úsek na Růžovou horu jede. Provoz ostatních lanovek ve východních Krkonoších počasí dnes neomezilo. Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza. Porota ji vybrala ze 14 kandidátů a v parku Pražské psychiatrické nemocnice Bohnice dnes začíná dvoudenní multižánrový festival Mezi ploty. Ten nabídne hudbu různých žánrů. Akce zaměřená na podporu duševního zdraví propojuje kulturní program s odbornými besedami i relaxačními aktivitami.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Stále dejte pozor na D1.
3: S hustým provozem počítejte na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov. Popojíždět budete okolo 10 minut mezi 194. a 196. kilometrem. Jinak je provoz na všech dálnicích plynulý a bez kolon. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

Posloucháte sobotní frekvenci 1, hezké, teď už spíš dopoledne vám všem. Ještě jeden parádní tip na výlet, než se pro dnešek budeme loučit. Co byste řekli na ukázky armádní, hasičské, stavební, zemědělské i jiné techniky? Protože tohle všechno můžete vidět na Kopřivnických dnech techniky, které se jak dneska, tak taky zítra uskuteční na zkušebním poligonu. To znamená, že pokud vyrazíte, tak se budete moct svést třeba v nákladních autech Tatra nebo proletět vrtulníkem dokonce. Součástí celé té akce bude program věnovaný 40. výročí prvního startu Tatrovek na Rally Dakar. Ve speciální dakarské zóně bude vystaveno víc jak 20 závodních vozů značky Tatra, takže ten letošní ročník bude pro fandy motosportu opravdu mimořádným zážitkem. No a budete moct vidět například rádiem řízené modely. Vystavovatelé budou mít připravené interaktivní expozice a k dispozici bude také dětské dopravní hřiště a další atrakce pro děti. Tak rozhodně rad to lestí a děti sebou. Je to akce pro rodiny s dětmi. Ten areál bude vlastně oba dva dny otevřený vždycky od 9 do 17 hodin. Vstup na tu akci je zadarmo. No a své se nákladními auty po poligonu budete moct vždycky mezi 9:30 až 16:45 odpoledne. Takže čas dost vyrazit, užít si to. Na místě bude připravena také hlídaná kolárna pro ty, kteří by chtěli přijet třeba na kolech. No a kdybyste šli pěšo, tak to vezměte určitě vstupem z ulice Husovy u Muzea nákladních automobilů Tatra. Všechno bude označené, takže určitě o nic nepřijdete a celý ten program si můžete vychutnat. Tak doufám, že si budete i nadále vychutnávat. Sobotní frekvenci 1, mějte se, smějte se. Já jsem Robin Sobek a těšit se budu zase po víkendu v pondělí dopoledne. Ahoj.

0: Bude taky skupina Hodiny. A zahrají nám je remix. Za moment už pro vás máme zprávy.
1: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
2: Lenka Termerová,
3: Dana Sislová,
4: Petr Kostka,
5: Jan Vlasák,
1: Oldřich Kaiser.
2: Lidi, vemte rodiče do kina.
1: Pět švestek.
6: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
7: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Katka Vavřínová, hezké dopoledne.
8: Dobré dopoledne. Lebku svaté Zdislavy veřejnost uvidí naposledy. Na Maltě začaly předčasné volby do parlamentu a provoz housne na D1 směrem na Vyškov. Bez nejcennější relikvie začala dnes ráno v Jablonném Podještědí na Liberecku Zdislavská pouť. Lebku svaté Zdislavy ukradl 12. května zloděj z postranního oltáře Panny Marie a svaté Zdislavy. Do baziliky by se měla vrátit při hlavní bohoslužbě předpolednem. Na první mši dorazily asi 30 věřících. Lebka ale v budoucnu podle dřívějších vyjádření církve vystavena nebude. Vrátí do hrobky. Redaktorky Blesku Kateřina Lang a Jana Ulrichová v presklubu Frekvence 1 opět zopakovali, že jsme i nadále množírnou psů Evropy a ti, kteří je provozují, jsou velmi sofistikovaní. Řeč byla taky o blížícím se festivalu Blesk Tlapky.
9: Já si hlavně myslím, že ty množitelé, protože vidí, že se o tom teď mnohem víc mluví, než se mluvilo, jsou sofistikovaní. Oni prostě neukazujou ten chov nikomu, všechno se to odehrává za zavřenýma dveřma, ve sklepech, ve stodolách, na odlehlých místech. Když někdo chce od těch množitelů koupit štěně, tak oni mu ukážou třeba rodiče, ale ukážou mu je ve dveřích, nepustí je dál.
8: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Strážci Krkonoš znovu natáhli kilometry sítí proti turistům. Zabránit mají pikniku mimo značené trasy.
10: Sítě lemují přístupové trasy na Sněžku i okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou stejně jako v předchozích letech, tedy až do podzimu. Sítí jsou tady zhruba 2 kilometry a současně s jejich instalací se posiluje také strážní služba. Je to reakce na extrémní přetížení naší nejvyšší hory a neukázněnost turistů, kteří tady vstupují na alpinské trávníky a lezou po skalách. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
8: Na Maltě dnes začaly předčasné parlamentní volby, ve kterých se na základě předvolebních průzkumů očekává opětovné vítězství labouristické strany. Ta v zemi vládne již od roku 2013. Finálovým zápasem mezi fotbalisty Paris Saint-Germain a Arsenálem dnes vyvrcholí Liga mistrů. Pařížané se mohou stát teprve druhým týmem v moderní éře soutěže, který trofej obhájí. Londýnský celek bude usilovat o první triumf. V dosud jediném finále před 20 lety neuspěl. Zápas začne v 18 hodin.
7: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Sobota bude oblačná, místy s deštěm a taky bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Na severovýchodě území naměříme 22. Na horách se denní maxima zastaví na 18 a na Šumavě naměříme až 22 stupňů.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Po 10. hodině míříme na silniční tahy.
11: S hustým provozem počítejte na dálnici D1 u Brna. Ve směru na Vyškov budete popojíždět okolo 10 minut mezi 192. a 196. kilometrem. Jinak je provoz na všech dálnicích plynulý. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Tetra.
8: Ze zpráv je to vše, začíná dopoledne na frekvenci 1 s Verčou a Hotovou.
0: My už za chvilku vyrazíme za kolegou Tomášem Fílou, který je na zámku u Herčice na Znojemsku a dozvíme se, jak se tohle krásné místo proměnilo a co nového tu můžete vidět. A pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má dneska narozeniny, tak mu samozřejmě můžete popřát do éteru frekvenci 1 vzkazy do narozeninové rubriky přijímám na čísle 736 300 444 a nebo taky hlasovkou přes naší apku, tak hezké dopoledne.
6: To nejlepší z muziky a Veronika.

Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh. A pak ve smíru mít víru, že vše bolavé zhasne a zbyde to krásné, pak uvěřím.

jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1. A Michael Jackson v 10 hodin 15 minut, krásné sobotní dopoledne a my jdeme výletit, vydáme se aktuálně na Znojemsko. Fondy EU pomáhají totiž zachraňovat kulturní dědictví a jedním z míst, kde pro mě naopravdu vidět, je zámek Uherčice na Znojemsku, který díky evropským fondům prochází rozsáhlou obnovou. No a na místě už je náš kolega Tomáš Fíla s kastelánkou zámku a Lenou Lisovou.
1: Krásné ráno, zdravím ze zámku v Uherčicích a tento příběh je z místa, kde EU fondy pomáhají. A jak? Na to už se zeptáme místní kastelánky paní inženýrky Aleny Lise. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní kastelánko, prozraďte, co nejdůležitějšího se díky projektu podařilo obnovit?
2: Z peněz Evropské unie byla financována obnova severního křídla zámku a také páteřních rozvodů veškerých energií, které na zámku máme. Takže vlastně podařilo se ten zámek uvést do chodu, což znamená, máme kde rozsvítit, máme jak spláchnout, má to kam odtéct a hlavně vznikla nová krásná prohlídková trasa.
1: My se k tomu určitě dostaneme, protože má následující otázka je, co dnes návštěvníci mohou vidět proti těm předchozím letům.
2: Tak v tuto chvíli už uvidí spoustu krásných interiérů, které jsou rozděleny do dvou samostatných okruhů. Jeden připomíná takovou tu starší historii, jsou tam nádherné štukové výzdoby, potom ten druhý pak nás přenese do 19. století a prohlédnou si tu poslední úpravu, kterou udělali Kolaltové, tedy poslední šlechtický rod, který Uherčice vlastnil.
1: Paní kastelánko, já také vím, že 13. června se chystá tady na zámku v Uherčicích den otevřených dveří. Můžete už něco prozradit, naznačit, co se tady bude dít?
2: Tím, že zámek byl opravován z peněz Evropské unie, tak přece jenom je potřeba návštěvníkům trochu přiblížit, kde ty fondy všude pomáhají. A tím pádem návštěvníci budou moci prohlédnout si to severní křídlo, které z těchto peněz bylo opraveno. Ale čeká je tu i doprovodný program na nádvoří, kde by měli být šermíři, měli by tam být tanečníci, měli by tam být stánky a všechno zalité sluncem, snad doufáme.
1: A my rozhodně přejeme, aby slunce vám tady svítilo nejen na den otevřených dveří, ale pořád. Mějte se krásně, všem přejeme krásné ráno a ahoj!
2: Naschledanou!
0: Tome, díky, projekt obnovy zámku Uherčice přinesl nejen záchranu historické památky, ale také nové možnosti pro návštěvníky i celý region. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená zde nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie.

0: to nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla, přilítnou brouci s podkovou.

0: oslavencům. Mám tady už pár vzkazů od vás. Za pár minut se přečteme do té doby z muziky The Fugees, Dan Barta a nebo David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Prostě to nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale minutu po půl jedenácté, jdeme zkontrolovat hlavní tahy.
2: Hustým provozem počítejte na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov, budete popojíždět okolo 10 minut mezi 192. a 196. kilometrem. Jinak je provoz na všech dálnicích plynulý. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Pokud někam míříte, jeďte opatrně a šťastnou cestu vám přeju z Frekvence 1.
1: Frekvence 1.

všem přeju pohodové sobotní dopoledne. Přátelé, máme 30. května a komu popřejeme všechno nejlepší? Narozeniny má americká muzikálová herečka a zpěvačka Idina Menzel, která získala Oscara za píseň Let It Go z filmu Frozen nebo taky Ledové království. Ano, Elsa a Anna, všichni, kdo máme doma holčičky, velmi dobře víme, protože tuhle píseň známe naspaměť. Idině je dneska 55 let. A 47. narozeniny slaví americká herečka Jenny Molan, kterou můžete znát z hororu Posedlá démonem. U nás přejeme všechno nejlepší dalšímu oslavenci. 55. narozeniny má bývalý hokejový obránce a trenér Jiří Šlégr a před 59 lety se narodil herec a taky producent Bořek Slezáček. A kdo slaví u vás, posluchačů? Mám tady vzkaz. Tati a dědo, přejeme ti vše Nejnej, Evy, Lulu a Mína. A ještě jeden vzkaz tu mám. Zdravíme na Frekvenci 1, přejeme krásné narozeniny všem našim oslavencům. Jiříkovi Dotočic ke včerejším narozeninám, hlavně hodně zdraví a loveckých úspěchů. Ale Strakové do Heřmanic a Markétě do Nového Boru hodně moc zdraví, štěstí, lásky a splněných přání přejí Altmanovi a celá rodinka. No tak my se taky přidáváme. Z Frekvence 1 přejeme všechno nejvíc nejlepší. Hlavně to pořádně oslavte. A ještě mrkneme do kalendáře, protože dneska je tam jméno Ferdinand. Ferdinand s germánským původem a můžeme ho přeložit jako smělý obránce. No, v Česku moc Ferdinandů není, jen něco málo přes 1200. Tak přejeme všechno nejlepší k svátku Ferdinandové a třeseme pravicí všem, kdo dneska slaví a hlavně hodně zdraví.

0: Vašik Zprávy.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 11 hodin. Frekvence 1 Zprávy.
0: A Láďa Jakub, hezké dopoledne.
3: Krásný víkend, poslední květnový. 7 lidí se nadýchalo kouře při požáru v paneláku v Hracholuskách v Roudnici nad Labem. Státní firma Lesy České republiky přeložila potok na Hodonínsku a Česko je plné kulturních a sportovních akcí. Tady jsou detaily. Je 30. máje. Dobré dopoledne. Ještě jednou. 7 lidí se ráno nadýchalo při požáru bytu v paneláku v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Obyvatel bytu na sídlišti Hracholusky skončil navíc v nemocnici. Výše škod a příčina vzniku požáru jsou zatím neznámé. Celkem bylo evakuováno a zachráněno 10 lidí ze zasaženého bytu i z bytových jednotek z přilehlých pater. Státní firma Lesy České republiky obnovila a upravila bezmála kilometr potoka Hruškovice na Hodonínsku. Vzniklo tam i 6 tůní. Investice je 5,5 milionu. Jde o další opatření v dlouhodobém programu podniku Vracíme vodu lesu. Ten má vrátit vodní prvky do lesní krajiny a pomoct tak lesům adaptovat se na změny klimatu. Projekt spolufinancovala dotace z Evropské unie. Česko je dnes plné kulturních a sportovních akcí. Třeba v severočeských Teplicích začaly oslavy zahájení další lazeňské sezony. V Hradci Králové se zase sjíždějí milovníci letadel. Letos se totiž tradiční akce nekoná v Pardubicích, ale sousedním krajském městě. A už jsou tam problémy s dopravou. Na příjezdu k letišti v Hradci Králové v Jekoších od severu, kde začíná 34. ročník letecké aviatické pouti, se tvoří kolony. Na provoz na příjezdových silnicích dohlíží policie. Na letišti pak pořadatelé, kteří čekají tisíce návštěvníků. Areál se divákům otevřel už před 2 hodinami. Parkování je připravené od půl deváté, ale hodně rychle se plní. Letiště je v severní části Hradce Králové, asi 4 kilometry od centra na rozhraní Věkoš, Pouchova a Ruseku. A další velká sláva, tentokrát pro poutníky, se koná pod Lužickými horami v Libereckém kraji. Bez nejcennější relikvie začal ráno v Jablonném v Podještění na Liberecku Zdislavská pouť. Lebku svaté Zdislavy ukradl 12. května zloděj z postranního oltáře Panny Marie a svaté Zdislavy. Do baziliky by se měla vrátit při hlavní bohoslužbě, která by měla začít každou chvílí. Na prvním šiv 7, kterou sloužil děkan baziliky Pavel Mária Majer, právě u vyloupeného oltáře dorazily asi 30 věřících. Byla mezi nimi i Kristiana. Mladá žena přijela do Jablonného z Děčína a ke krádeži cenné relikvie nám řekla.
4: Já jsem z toho byla zhrozená, úplně mě se z toho udělalo špatně a pak jsem se za to jako pomodlila a řekla jsem si, ale ten člověk možná potřebuje pomoc a vlastně on jí možná potřebuje víc než my věřící. Takže jsem si řekla, pomodlíme se ke svatýmu Antonínu Padovánskému, aby se našla a pak se najednou našla. Je to moje biřumovní patronka, takže se mi líbí vlastně, že ona má vztah k rodinám. Je to vlastně nejdůležitější společenství, takže k ní takhle já vzlížím.
3: Relikviář s rozbitým sklem, ze kterého byla lebka světice před 18 dny ukradená, na postranním oltáři baziliky svatého Vavřince a Zdislavy zůstal jako připomínka svatokrádeže. Do chrámu se pak vrátí možná během dnešního odpoledne. Já ještě dodám, že slouží mši pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Lebku, kterou ošetřili restaurátoři, měla policie předat církvi přímo na mši. Udělá to ale z bezpečnostních důvodů. Vodu bez kamer už přední. Do večera pak bude vystavená na hlavním oltáři.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V Česku je dost mraku, ale pršet by mělo hlavně na Moravě a ve Slezsku v tuto chvíli, i když místní náhlé bouřky se můžou vyskytovat vlastně ve všech našich okresech. Teploty dneska do 28 stupňů, nejtepleji a bude v hlavním městě Středočeském kraji a také na severním a jižním Plzeňsku.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě rychle na Vysočinu opatrní, buďte v okrese Třebíč, u Kamenné se bouralo na 390, máme tu vážnou nehodu, havárie cyklisty nám hlásí policie, na místo jede policejní hlídka, hasiči a taky záchranka. Opatrní bude také na Vysočině v okrese Žďár nad Sázavou, tedy v sousedním okrese. Máme tu u obce Sněžné na silnici 354 taky havárku cyklisty a taky s vážným zraněním, opět na místě složky IZS. Okres Český Krumlov hlásí u Lipna nad Vltavou problémy na 163, tady je nehoda osobáku s motorkářem a pozorní bude také na D11 na Královéhradecké dálnici na 31. kilometru z Prahy na Hradec Králové stojí porouchané auto. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A taky sobotně naladěnou Veronikou Lhotovou.

0: 36 tisíc korun na dovolenou. No tak i vy zůstaňte z Frekvencí 1 na příjmu. Povím vám, jak je můžete získat. Teď už ale zpátky k muzice.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Vidím to růžově, doufám, že i vy dneska to vidíte růžově a přeju vám, ať si užíváte víkendu s poslechem Frekvence 1. Máme 11 hodin 13 minut a my jdeme opět výletit. Dnes vás vezmeme do kraje, který voní pivem, historií a dobrodružstvím. V novém podcastu Jana a výlety na míru vyrazíte do Loun a jeho okolí. Při vstupu do centra města vás ohromí monumentální Žatecká brána.
1: Ta brána, která tam je, není původní, tahle byla postavená později, ale vypadá líp než ta původní, takže mě dobře.
0: Protože je novější. Hmm.
1: Tohle mě baví.
0: To znáš ten fornek.
1: Nový je vždycky lepší. Ne.
0: Jak ta ženská v tom muzeu, klízečka rozbije nějaký ten artefakt. Říká, co děláte, byl ženská bláznivá, víte, jak je to starý, teď to je strašně starý. Já už jsem se bála, že to je nový. Z centra Loun se s Janou Knížkovou a Mírou Michálkem vydáte taky mimo město. Vyrazíte na cyklovýlet krajinou, která připomíná české Toskánsko. Navštívíte pravěký skanzen u řeky Ohře, taky zámek Jimlín s nádhernými malovanými stropy i tajemný zámek v Peruc. No a po cestě zpátky do Loun pak nemůžete minout jeden lounský unikát, který nikde jinde nemají.
1: Na okraji města je, přátelé, největší jízdní kolo na světě. Zlatací kolo.
0: Jednokolka?
1: Klasický kolo.
0: Klasický kolo. Dřevo?
1: Je to železo. Na výšku má 14 metrů, na délku 27 metrů, řídítka mají rozpětí 6 metrů a váží zhruba 3 tuny.
0: Ty krása.
1: Je to tam v rámci jedné fabriky, která tam co si vyrábí. Oni měli původní kolo, to bylo trošku menší, to jim sfoukl vítr, takže postavili tohle nový, je to vlastně maketa jízdního kola, ale je skvělá. V noci svítí, je nasvícená ze spoda, že to vypadá perfektně. Má obří zvonek na řídítkách. A v řídítkách...
0: A vždycky se nejde nějaký idiot, který tam prostě vyleze a zvoní na něj. Třeba Míra má tohle video taky na Instagram.
2: Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme do Loun a jeho okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a taky na webu Frekvence 1.
3: Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz
4: a už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti. We'll be right back.

0: Vence 1, která vám hraje to nejlepší z muziky. Láďo, píšou nám posluchači, kam na výlet. Vzhledem k tomu, že je venku hezký počasí, tak máš tam nějaký tip, kam
1: co
0: se můžou vydat?
1: Na kolo, jasně, tak západní Čechy, Plzeňský kraj, okres Klatovy, u Horažďovice dneska koná jedna bezvadná cyklojízda, cyklovýlet. Cyklisté Dobrotice s podporou obce Chanovice pořádají cyklistickou výšťku. Start je ve 13 hodin. A jsou tři různé trasy. Vyznačené jsou s kontrolními body a jede se prý za každého počasí. Takže i kdyby náhodou přišla u Horažďovic na Klatovsku nějaká ta přeháňka, tak to
0: se
1: vůbec nevadí.
0: Schladíte.
1: Přesně tak. Není to hlavně závod, je to prostě výšťka na kole.
0: Pro radost. Sportovat tak. Pro radost.
1: Chanovice, Dobrotice, u Horažďovic na Klatovsku.
0: Takže tady máte tip, kam vyrazit. No a každopádně my se teď přesouváme k repríze našich hostů, protože v týdnu nás navštívil zpěvák Martin Harych. Otázkou je, jestli třeba nepřijel taky na kole, to nevíme. A kolegové Lubka s Mírou se ho ptali, jestli se změní jeho styl hudby, když má dítě. Tak co Martin odpověděl?
2: Já si myslím, že ano, ťažko je mi to tak jako povedať.
3: Ak nejseš rocker za starou stranu, pravda, ale...
2: Je to tak, čo som si všimol, tak normálne, že ako máme malú, tak zase mám také... To som mal posledne ešte, keď som chodil do školy, že tá hudba je zase ešte viacej za odmenu, vieš, že keď teraz doprebalujem, keď zaspí, tak vtedy môžem ísť robiť tú hudbu. A vnímam to veľmi pozitívne, lebo keď sa človek živí tým, čo má naozaj rád, tak je veľmi jednoduché spadnúť do toho, že sa to stane taká ako keby rutina, že ťa to trošku ako keby... Nie, že z toho vyhorievaš, ale akože si na správnej ceste k tomu z toho vyhorieť. A teraz tá malá je v tomto ako super, že opäť tá hudba je pre mňa za odmenu. Že až keď je všetko vybavené s ňou, keď už zaspinká, tak potom je pravda, že ako väčšinou je jeden raz večer a posledná vec, čo chceš ísť ako písať pesničky, riešiš existenčné problémy.
4: Počkej, a skladáš sa sluchátkama nebo jak, abys nerušil?
2: No, máme dole u nás takú maličkú miestnosť, ako doslova sú to 4 steny a není tam ani signál a je to taká akože až offline priestor, lebo je najhorší, keď píšeš a niečo ti pípa alebo takto. Jo. Takže to je také ako moje útočisko, ale je pravda, že ešte stále balancujem tie energie, lebo ako som povedal, že väčšinou už po celom tom dni je ťažké ako dať sa do nejakej tvorivej fázy, ale snažím sa. Proste, kde je vôľa, tam je cesta.
0: To řekl zpěvák Martin Harych. Celý rozhovor s ním si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz anebo na platformě YouRadio Talk.
5: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už se ale poslechneme, jak to aktuálně vypadá na hlavních tazích. Láďo, je to tvoje?
1: Na příjezdu k letišti v Hradci Králové, v Jakoších, Pouchově a Ruseku se nám od severu tvoří kolony. Na dopravu dohlížejí policisté, protože tam se koná aviatická pouť, která je přesunutá z letiště v Pardubicích na letiště v Hradci Králové. Je to v severní části krajského města, asi 4 kilometry od centra. Počítejte s komplikacemi. S komplikacemi ale počítejte také pod Lužickými horami v Libereckém kraji, v Jablonem, v Podještědí na Liberecku. Máme tam pouť, Zdislavskou pouť a taky se tu tvoří kolony. V místě se možná i hůř parkuje. Tak s tím počítejte. No a bezpečně dojďte s Frekvenci 1 Veronikou Elhotovou.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Posloucháte Frekvenci 1 a je 11:45.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: V týdnu soutěžíme na Frekvenci 1 každý den dokonce několikrát o peníze. A nejen tak ledajaký, ale o pěkný. Byla by za ně slušná dovolená 36 tisíc korun. Takový je aktuální jackpot. No a co pro to musíte udělat? Tak samozřejmě ladit Frekvenci 1. Ve správný moment se dovolat do studia a uhodnout poslední slovo na konci věty meteoroložky Dagmar Honcové. A co Dáša řekla?
3: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Co Dagmar potřebuje, když připravuje předpověď počasí? Tak co myslíte? Napadá vás něco? Pokud ano, volejte nám vaše tipy opět v pondělí ráno po 7 hodině a vyhrajte 36 tisíc korun. Bude vám držet palce.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
4: Po svět je Hollywood. A v chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: samozřejmě dobrou chuť. A v té nejlepší muzice budeme pokračovat i v příští hodině. Ray Dalton. Zaspívá nám taky Anaka. A nebo Jennifer Rush. Za chvilku už zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale
3: to za chvilku vyteče ušima.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub, pěkné poledne.
5: Přesně tak, pěkné poledne. Čechy a část Moravy zasáhnou dnes a zítra lokální, ale velmi silné bouřky. Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v Jablonném na Liberecku a na Hodonínsku probíhá ve velkém policejní pátrání. Tady jsou detaily. Hezkou sobotu před poslední květnovou. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a zítra silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť a vítr o rychlosti víc než 70 km v hodině. Vyplývá to z výstrahy, kterou před chvílí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek. Hrozí zaplavení sklepů nebo podjezdu a rozvodnění menších toků. Vítr a kroupy zase můžou lámat větve, což by mohlo omezit provoz na silnicích a železnicích. Výstraha před silnými bouřkami se týká od této chvíle do 19 hodin Karlovarského a Plzeňského kraje na západě Čech a taky Jihočeského kraje, jihozápadu středních Čech a Vysočiny a Znojemska na jižní Moravě. Zítra od 12 do půlnoci se výstraha rozšíří kromě zmíněných regionů i na Prahu a většinu území středočeského a Ústeckého kraje a taky na Vysočinu. Do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku se dnes při Zdislavské pouti vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání zástupcům církve přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí, včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Lidé tam stáli i v uličkách. Pokud tam míříte i vy autem, počítejte s komplikacemi, ale občas se nějaké volné místo najde. Pokud jedete od Liberce, zaparkujte u obchodních center nebo u koupaliště. A pokud jedete od Mimoně na Českolipsku, tak své auto nechte na parkovišti v Lidické ulici. K bazilice a na náměstí se autem nikdo nedostane. Návštěvníkům velkého boleveckého rybníka v Plzni slouží oficiálně 3 nová plovoucí mola. Město je nechalo postavit za necelých 20 milionů na pláži Ostende místo nevyhovující konstrukce. Lidem poskytnou komfortnější zázemí pro relax i vodní sporty, jak říká mluvčí magistrátu Eva Barborková.
6: Mola jsou kotvena pevnými betonovými prvky a ten jejich povrch tvoří odolné exotické dřevo karapa. To vyniká dlouhou životností a také v podstatě elegantním vzhledem. Největší z mol je určeno především ke slunění a také odpočinku u vody. Ta dvě menší budou sloužit zejména paddleboardistům a dalším milovníkům vodních aktivit.
5: Radnice už navíc plánuje vybudovat na opačné straně nejoblíbenější rekreační vodní plochy v Plzni podobná mola. To umožní vstup do vody i pro méně pohyblivé nebo handicapované. Pláž Ostende je víc než století nejnavštěvovanější části 53 hektarového boloveckého rybníku v Plzni. Policie už několik dní pátrá po 63-letém Miroslavu Wolfovi z Břeclavska. Ten ve středu odešel z domova. Pátrají po něm desítky policistů i dobrovolníci. Muž se sebou nevzal léky. Podle aktuálních informací se naposledy pohyboval v oblasti Pohanska. Policie žádá veřejnost o spolupráci. Kromě břeclavských policistů jsou do pátrání zapojeni i speciální pořádkové jednotky, služební psy, jízdní policisté i dron s termovizí a kinologové. Pohřešovaný je vysoký až 185 cm. Zdánlivého stáří až 65 let, má střední postavu, prošedivělé vlasy a hnědé oči, chodí hladce oholený a na sobě může mít maskáčové kraťasy, košily a sandály.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Jak jsme říkali, většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a zítra silné bouřky, doprovázat bude krupobytí, přívalový déšť a velmi silný vítr. Teploty dneska do 28. Ve středních Čechách, taky v Praze, Plzni, na jižním i severním Plzeňsku.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Všechny příjezdové trasy k letišti v Hradci Králové, kde začala letecká aviatická pouť, jsou úplně vytížené, tam se tvoří kolony. Informuje nás o tom policie, řidiči popojíždějí v kolonách jak od severu od Krkonoš, tak od dalších částí centra Hradce Králové. Tak počítejte s komplikacemi nejen při cestě, ale i při parkování. A bezpečně dojeďte s F1. A taky Veroniku Hotovou, která vám přeje dobrou chuť k obědu.
0: A my pokračujeme a už za chvilku se opět spojíme s naším kolegou Tomášem Fílou, který je od rána na zámku Uherčice na Znojemsku s jeho kastelánkou. Zámek prochází rozsáhlou obnovou a více podrobností se dozvíme z rozhovoru už za malou chvíli. A nabídnu vám v téhle hodině i tradiční fórek z rubriky Zkus mě rozesmát. Tak hezké poledne s poslechem Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky a Veroniky.

0: Vím, na frekvenci 1, která vám hraje to nejlepší z muziky a hrát bude dál. Už co nevidět Celine Dion a nebo Anna K. Krásné sobotní poledne. No a s Tomášem Fílou jsme se dnes už jednou slyšeli ze zámku Uherčice, který díky evropským fondům prochází rozsáhlou obnovou. Tomáš je opět na místě s kastelánkou Alenou Lisou.
1: Hezké odpoledne přeji, zdravím ze zámku v Uherčicích, tedy z místa, kde EU fondy opravdu pomáhají. A jak konkrétně, o tom si teď budu povídat s paní inženýrkou Alenou Lisou. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Paní Kastelánko, prozraďte, na které části obnovy jste nejvíce pyšní?
2: Tak to se nedá takhle jednoznačně říct. Víceméně těch obnov tady proběhlo spousta a podařilo se zachránit unikátní zámek na jihu Moravy. Je to taková malá Itálie na jihu Moravy, takže návštěvníci se mohou přijet podívat.
1: No, zní to opravdu velmi, velmi lákavě. A ještě prozraďte, jak je vlastně důležitá podle vás obnova celého zámku pro region a cestovní ruch?
2: Tak nacházíme se u Vranovské přehrady a na místech těch známějších Vranova nad Dyjí a Bítova, tak my jsme takový ten pomyslný třetí bod do trojúhelníku kolem Vranovské přehrady a samozřejmě, když už ti návštěvníci sem přijedou, tak můžou vidět spoustu krásných věcí.
1: Já také ale vím, že 13. června máte tady na zámku den otevřených dveří. Můžete prozradit tak trošku, co se tady chystá, co tady bude k vidění a co tady mohou návštěvníci zažít?
2: Tím, že část zámku se opravovala z peněz Evropské unie, tak návštěvníci budou moci toto severní křídlo, které bylo opraveno z peněz Evropské unie, zhlédnout. Budou tu stánky, budou tu šermíři, budou tu tanečníci, bude tu i hudba, takže snad se budou i bavit.
1: My tomu samozřejmě věříme a přejeme všem návštěvníkům 13. června tady na zámku v Uherčicích, abyste si to tu zkrátka dobře užili. My se s vámi pro tuto chvíli loučíme, mějte se krásně a hezký zbytek dne a ahoj!
2: Naschledanou.
0: Díky tomu i paní Kastelánce, zámek Uherčice je jedním z příkladů, jak fondy EU pomáhají vracet život historickým památkám. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená zde nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie.
3: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
4: Jen tak dá, Miluško. Brzy budete moct být učitelkou.
5: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
6: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
4: Bych chtěl udělat rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
3: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
5: Kraus a Blondýna, každý všední den v raním vysílání Frekvence 1.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
9: Lenka Termerová,
10: Jana Sislová,
11: Petr Kostka,
12: Jan Vlasák,
13: Oldřich Kaiser.
14: Vemte rodiče do kina od 28. května.
15: Pět švestek.
16: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
17: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
18: Žádná kouzla?
17: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

0: jedna největší hokejová hala na světě by měla vyrůst v Pardubicích, tak to už za moment se probere Kraus s Blondýnou a my se teď podíváme na hlavní tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Máme 2 minuty po půl jedné. Láďa Jakub je tu připraven s čerstvými dopravními informacemi.
2: Ano, no a z Pardubic se nám do Hradce Králové přesunula aviatická pouť na letištích ve Věkuších, Pouchově a v Ruseku. No a právě proto jsou všechny příjezdové trasy ke Královéhradeckému letišti úplně vytížené, informuje nás o tom policie. Řidiči tady popojíždějí v kolonách jak od severu, od Krkonoš, tak od centra města. Další kolony se nám můžou tvořit pod Lužickými horami v Jablonném v Podještědí na Liberecku, kde se koná Zdislavská pouť. Tak s tím počítejte a bezpečně se vraťte s Frekvencí 1 a Veronikou.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Do 4 let má v Pardubicích stát největší hokejová hala na světě. Co vy na
4: to? Jo, tam jsou kolem toho nějaký tahanice, nebo co jsem tak zahlíd. Nebo on to tam někdo stěl, staví nějaký podnikatel.
3: Staví to místní podnikatel Petr Děde.
4: No.
3: Ta hala pojme přes 22 diváků a její stav.
4: Ne 22, asi myslíte 22 tisíc. Protože pokud hala pojme 22 diváků, tak to je asi velikost většího obýváku.
3: Co, tak zase se
4: zachovala jak česká novinářka teď.
3: Nula sem, nula tam. No a měla by stát 12 miliard. Ale když to dobře.
4: No, ale oni se tam nějak dohadují s městem, tak uvidíme, jestli to tak bude. Ale bylo by to hezký, kdyby Pardubicích měli velkou hokejovou halu.
3: Teď jenom jako přemýšlím, proč zrovna Pardubice.
4: Pro Pardubice jsou hokej dobrý.
3: Jako jo, ale...
4: Je to velký město, je blízko Hradce, to je takový městečko vedle.
3: To nemůžete nahlas takhle.
4: Ale můžete. Tak...
3: Pardubice a Hradec to je...
4: No, tak je, prosím vás, já jezdil s takovým moderátorem, který trochu zadrhával. A ten slavně, když jsme byli v Hradci, tak řekl, dobrý večer, Pardubicí. A já jsem říkal, teď je o to se živí dostat domů, ale...
3: No, ale... Prolomilo ledy.
4: No, ale tak samozřejmě ta hala, když tam postaví, bude sloužit i Hradci. A já myslím, že ten rivalismus už dneska není tak velký, že je spíš pěstovaný. No to já jsem pro, to se má, to se patří a to je zábava. A ono to někde je ku prospěchu. Já myslím si, že není opravdově nenávistné.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: obloha, ale možná, že přijdou nějaký přeháníky jako do pobytí.
1: Aniž bychom se nenadáli. Přesně tak. A nevíme, kde přesně.
0: Počítejte s tím, že se může něco takového přihnat. Každopádně, co se týká humoru, tak vás na Frekvenci 1 nešetříme. Tradiční rubrika Zkus mě rozesmát je tu.
2: Frekvence 1.
3: Zkus mě rozesmát.
4: Nejvyšší čas na to, abychom se zasmáli, Jani. Na ne tobě.
0: Ne mě, tak mám tady form.
5: Náčelníku, prosím tě, jak se u nás vybírají jména? No, to vždycky, když se narodí dítě, jeho otec vyjde sám do širé prérie a podle toho, co tam uvidí, dostane jeho dítě jméno. Třeba když uvidí cválajícího mustanga, dítě se pak jmenuje cválající mustang. Nebo když uvidí, jak sokol útočí střemhlav, tak jméno bude útočící sokol. A proč se ptáš, souložící surikaty?

0: Ježišmarja.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.

0: 16. muzika, tak to byly Snap. Blíží se 13. hodina a to znamená, že i v příští hodině pro vás máme samozřejmě muziku, tu nejlepší, tak jak jste na Frekvenci 1 zvyklí. Luis Capaldi. Bude taky skupina Krištof. A nebo Caught in the Act. To je muzika na Frekvenci 1 příští hodině, za chviličku už novinky a zprávy.
1: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Láďa Jakub. Hezké odpoledne.
4: Dobrou sobotu. Auto se s miminkem uvnitř převrátilo v Plzni na střechu. Povolení získalo další část dostavby dálnice D6 v Karlových Varech a začne část opravy Terezína na Litoměřicku. Tady jsou detaily. Plzeň vyděsila po dnešní 11. hodině děsivě vypadající nehoda před vjezdem do nemocnice na Borech. Auto se před vjezdem do areálu převrátilo na střechu. Při jízdě do centra města vjel vůz mířící právě k centru do protisměru. Narazil do protizaparkovaných aut a skončil vzhůru kolama. Podle serveru Kyremy Plzeň se zranil řidič ze Španělska. Jeho spolujezdkyně a také miminko v takzvaném přepravním vajíčku. Naštěstí byla zranění jen lehká. Policie na místě zjistila, že řidič před jízdou nepil ani si nevzal žádnou drogu. Povolení získala dostavba dálnice D6 v Karlových Varech mezi Olšovými Vraty a Žalmanovem, a to od dopravního a energetického stavebního úřadu. Je jedním z úseků přestavby silnice první třídy 6 na D6. Na trase vznikne jedna mimoúrovňová křižovatka se dvěma kruháči u Žalmanova. Součástí stavby bude i 6 mostů, lávka pro pěší, migrační koridor pro zvířata a další opatření, včetně ochrany proti hluku. D6 z Prahy přes Karlovy Vary do Chybu bude po dokončení měřit 169 kilometrů. První plány na propojení Chebu s Prahou vznikly už v polovině 30. let minulého století, a to při přípravbě dálkové silnice Cheb-Košice. V Terezíně na Litoměřicku začne oprava střech dvou objektů, které jsou v úplně dezolátním stavu. Na rekonstrukce historických budov dohlednou kromě památkářů i vědci z Českého vysokého učení technického. Pomůžou s výběrem materiálu, řešením oprav vlhkých zdí a dalšími problémy při rekonstrukcích technických památek, jak uvedl zástupce Klocknerova ústavu ČVUT Jiří Kolísko.
5: Naší úlohou je vlastně odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů, umíme kontrolovat materiály při dodávkách, při té samotné realizaci, takže ta škála, řekl bych, toho supportu je poměrně velká.
4: Pevnostní města Terezína a Josefov dal v 18. století vybudovat císař Josef II. Jako obranu proti vpádům z Pruska. Ve své době představovali špičkový obranný systém, který ale nikdy nebyl prověřený v boji. Mezi letech 1941 a 45 nacisti internovali v terezínském ghetu 155 tisíc Židů z celé Evropy. Na nebi se tento víkend objeví takzvaný modrý úplněk. Jak Frekvenci 1 vysvětlil astronom Pavel Suchan, úkaz nemá nic společného se zbarvením měsíce.
6: Je to jenom takové rčení, že se jedná o druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci. Ten princip je v tom, že fáze měsíce se vystřídají od úplňku do úplňku za 29,5 dne, ale někdy to vyjde, že skutečně během jednoho kalendářního měsíce nastanou dva úplňky, to nastalo teď v květnu, respektive nastane, protože první úplněk byl 1. května a druhý úplněk bude 31. května.
4: takže zítra. No a výraz vznikl na základě anglického rčení Once in a Blue Moon, což se v češtině překládá jako jednou za uherský rok.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Co nás čeká a nemine většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a zítra silné bouřky. Doprovázet je může krupovití, přívalový déšť a vítr 70 km v hodině. A teploty je dneska krásné, do 28 naměříme ve středočeském kraji a v hlavním městě, taky v Plzni, na jižním i severním Plzeňsku.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě samozřejmě zkontrolujeme naše hlavní tahy 4 minuty po 13. hodině. Přejeme dobré odpoledne všem, co držíte volant v ruce. Opatrní buďte na Rakovnicku ve Zbečně na silnici 201. Je tam vážná nehoda na místě policie, hasiči a záchranka. To samé taky v okrese Pelhřimov na Vysočině na silnici 112 se bouralo u Košetic. Silnice je uzavřena. Na Českolipsku pozor přímo v Lípě, v Mánesově ulici nám praskla voda, probíhá oprava kanalizace a vodovodu. Bouralo se také na Jindřichohradecku v Lomnici nad Lužnicí, dejte pozor na 148. No a pozorní buďte také na Třeboňsku, také v okrese Jindřichův Hradec, přímo v Třeboni na silnici 34 spadl strom, je přes vozovku a na místo ho jede odstranit hasičská služba. Tak bezpečně dojeďte s F1. A Veronikou.
0: Dobré odpoledne s datem 30. května také ode mě. Ferdinandům přejeme všechno nejlepší k svátku. A před námi je další hodina, ve které se nám budou zbíhat sliny. Zase totiž skončíme u jídla. Kde jinde, vyčláčo? Už za moment. A vy zůstaňte s frekvencí 1, ať vám nic neunikne. Ani to nejlepší z muziky, jako právě teď.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Na frekvenci 1 ve 13 hodin 18 minut je 30. květen. My vám přejeme všem krásnou sobotu. No a dnešek, přátelé, patří bramborám. Naše slavné mezinárodní dny všeho. Že jo, Láďo?
1: Přesně, dneska je mezinárodní den brambor.
0: Ano, no, mezinárodní den brambor. Tak kdo to vymyslel, viď? Tak to nevíme samozřejmě. Ale mě teda ve spojitosti s tím napadá, Láďo, jakou pochoutku z brambor máš nejradši? Pochlup se nám.
1: Já mám nejradši rteplese, zemáky, kobzulí, krumplí a bandorami.
0: What?
1: Brambory s bramborami.
0: Počkej, přilož mi to, protože ano, nerozumím řeči tvého kmene.
1: Zjistil si, že brambory se v okolí Prahy ve středních Čechách řeknou rteple.
0: Rteple, jo.
1: Ale neviděl jsem, já jsem viděl, že rteple můžou být brambory, ale že se to řekne ve středních Čechách v okolí Prahy, jsem netušil.
0: Aha, okay.
1: Zemáky či zemňáky, to
0: no,
1: je na Moravě.
0: Jasně, jasně.
1: Kobzole na Valašsku.
0: To jsem taky neslyšel.
1: A na Slovensku taky. Mm-hmm. Krumple se říká bramborám ve Slezsku. A nebo třeba taky bandory. A bandory se říkají na Vysočině a část východních Čech bramborám.
0: A pořád jsme u českého jazyka.
1: Ano, přesně tak.
0: Hustý. No, tak každopádně já třeba mám nejradši bramborovou kaši se šunkou. To je jídlo mého dětství. Jednoduchý, rychlý, vynikající. Ale já jsem třeba čekala, že řekneš, že máš rád vošouch. Vošouch.
1: Co?
0: Vošouch. A tak to je zase taková sprstí, naše plzeňská specialita, je to je bramborák.
1: No počkej, ale tak já myslel, že tam se řekne cmunda bramborák.
0: No, tak
1: to je na Kaplic, to je
0: ne, to je
1: Čechách.
0: Jižní, a jo, jižní Čechy. A řek bramboráku se řekne taky šmorn, anebo prý křapáč.
1: Aha.
0: Vůbec jsem netušila. Fakt jako jsem úplně mimo teď aktuálně. Ale třeba mám ráda i jako bramborový šišky. Smažený třeba nebo zapíkaný. A to jsou šlejšky, to jsi asi slyšel. Jo, nebo noky, to je jasný, že jo. Špouclíky.
1: Aha.
0: A nebo třeba škubánky, že jo, smákem.
1: Ježiště jsem měl.
0: Ty jsme měli vždycky ve škole.
1: A strapačky se zelím. Něco jako halušky.
0: Přesně tak, no.
1: Podobný.
0: A škubánky se taky řeknou knedlu praj. A když jsou to osmažené, tak opečánky, což jako by se dalo odvodit. Že jo, opečánky si dáme.
1: Jo, takže no. Až přijdu někam, kde bude tohle napsaný, tak já si to budu se nechat přeložit.
0: No,
1: že jsou to bramboráky.
0: Ano, záleží, v jakým budeš kraj.
1: Nebo co jsi říkal, že to je to poslední?
0: Opečánky.
1: Opečánky a to je?
0: To jsou osmažený
1: škubánky.
0: Tak, škubánky, šišky bramborový.
1: Jo.
0: A já si ještě vzpomínám na jedno jídlo, strašně dlouho jsem ho neměla, ale dělala ho vždycky mamka uhlířina.
1: To jsem někde slyšel.
0: No,
1: to
0: jsou jako brambory s noky se smaženou cibulkou se sádlem. Někdo tam třeba přidává i slaninu nebo kysaný zelí. A někde právě ty uhlířeně říkají hoďbydlo. A nebo taky házedlo přes bydlo. To jsou hrozné
1: no nic.
0: No, tak,
1: tak já si jdu asi zdát jenom obyčejnou
0: bramboru. No, ty jsi říkal už před 2 hodinami, že se potřebuješ najíst. Tak ať už dneska na mezinárodní den brambor budete mít brambory a nebo úplně cokoliv jiného, tak vám hlavně přejeme dobrou chuť.
1: Dobrou chuť, bramborovou.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: divokej byl. A v kinech je nový český film Pět švestek. Láďo, ty jsi byl na jeho premiéře, tak pověs nám, jak se ti to líbilo.
1: Přesně tak, nejdřív jsem si myslel, že to bude o nějakém ovoci, ale ono to bylo o stáří, které vlastně neexistuje, protože skupina jako seniorů se vydala na katamarán, na řecké ostrovy a připadali si jako mladí. Užívali si života, i když to původně tak nevypadalo.
0: Za nějakých podpůrných látek, jo.
1: No, přesně tak. To by člověk nevěřil, co všechno se dá vyzkoušet a jak skvěle to funguje. Zatímco v našich domovech důchodců se podle filmu lidé spíš utlumují, aby nezlobili, tak na té lodi se naopak lidi dávali do nosu.
0: Zajímavý. No tak každopádně máte tip, můžete vyrazit do kina na nový Bavilo český film Pět švestek. A v týdnu tady byla herečka Lenka Termerová a kolegové Lubka s Mírou se jí ptali, jak si jí točilo právě na katamaránu ve filmu Pět švestek. Tak co odpověděla?
2: Všichni vlastně jsme byli poprvé na těch katamaránech. A ještě navíc ten den bylo takový jako pošmourno, byly velký vlny a oni zapřáhli jeden katamarán za druhej, abychom mohli na tom zadním točit a byli jako plachetnice bez motoru, vlastně, aby to nedělalo ten hluk. Takže vlastně ten přední katamarán dělal ještě větší vlny, než dělalo moře. A my jsme s Danou byli takový klidný, protože jsme vůbec nevěděli, co nás čeká a měli jsme točit scénu pod palubí dole, kde já jí ukazuju, jak krásnou má kajutu. A ta kajuta, to bylo ten rozměr na tom katamaranu, to bylo, já nevím, tak metr čtvereční, to bylo tak jako půlka tady vašeho studia. A tam jsme byli tedy s Danou, s režisérem, s kamerou a zvukem. Takže nás tam bylo 4 nebo 5 a tam jsme se tak jako různě vytáčeli a teď jsme se dívali z těch okýnek a tam byla jenom voda.
0: Jo.
2: A teď se to s náma takhle prostě houpalo a bylo to šílený prostě. A já jsem si říkala, to není možné. Ještě ta Dana ve scénáři zvrací, tak jsem si říkala, tak ta to má dobrý.
0: Tak to řekla herečka Lenka Termerová na otázku, jak se jí točilo na katamaránu ve filmu Pět švestek. Celý rozhovor s ní si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz anebo na platformě U Radio Talk.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
0: Minutu po půl druhé jdeme s Láďou Jakubem zkontrolovat, jak se aktuálně jede.
1: A míříme na Moravu, opatrní, buďte na dálnici D1 na křížení s dálnicí D55. Tady je muž, který tlačí motorku. Tak pozor, je na vozovce. Opatrní buďte také na Pelhřimovsku u Košetic na silnici 112, je vážná nehoda. Cyklisty na místě policie, hasiči a záchranka. Podobná nehoda se stala také na Rakovnicku ve Středočeském kraji u obce Zbečno na silnici 201. No a pozorní buďte také v okrese České Budějovice. V jižních Čechách máme porouchané auto u vjezdu do obce Zliv. Je to v nebezpečném úseku, stojí tam odstavené po nehodě. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

jedna, která vám hraje nejenom to nejlepší od 90. let, jako tady Hathaway, a taky dnešní večer bude tradičně na Frekvenci 1 patřit tomu nejlepšímu z muziky, hit parádě. Budeme pro vás mít totiž opět 10 nejlepších hitů a máme pro vás taky dvě hudební novinky, jak jste zvyklí. Hit paráda na Frekvenci 1 startuje v 7 večer, dozvíme se, pro koho jste tento týden nejvíc hlasovali. A kdo zvítězí a za mikrofonem nebudou opět chybět naše osvědčená dvojice Jana s Mikešem. Teď už ale za malou chvíli tady převezme vedení Tomáš Fíla. Užijte si s ním zbytek soboty a my se uslyšíme zítra už od 6 hodin od rána. Budu se na vás moc těžit. Užijte si zbytek soboty a s vámi je Frekvence 1.

0: se můžeme těšit třeba na úžasnou Taylor Swift. Chybět nebude ani Single X. A dáme si i tuhle legendu DJských rytmů. Jasně, nebude chybět ani DJ Bobo a jeho Everybody, stejně tak jako samozřejmě čerstvé zprávy tady u nás na Frekvenci 1.
1: 14 hodin, Frekvence 1 zprávy.
0: A s ním už je tady samozřejmě i Láďa Jakub ve studiu. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Bramboráři zřejmě letos zasadí méně brambor než v loni. Na Sněžce už jsou zase proti turistické sítě a odborníci přeložili potok na Hodonínsku. A tady jsou detaily. Ministerstvo zemědělství předpokládá, že pěstitelé letos zasadí o 6 až 10% méně brambor než loni. Odhaduje totiž, že bude obtížné prodat už vypěstované brambory. Loni plocha osázená bramborami meziročně vzrostla o necelých 5% na 30 tisíc hektarů. Pokles ploch osázených bramborami přibližně o desetinu se letos čeká ve většině Evropské unie. Plyne z dat ministerstva. Šéf rezortu Martin Sebastian dnes řekl, že pro letošek je na podporu českého bramborářství z národních dotačních programů připraveno 110 milionů korun. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů zřejmě odmítne. K novele poslanců opoziční TOP 09 by měl kabinet poslat zákonodárcům podle podkladů pro jeho pondělní schůzi záporné stanovisko. Případné snížení věkové hranice by podle vládních legislativců vyžadovalo důkladný rozbor, odbornou diskuzi a taky vyhodnocení. Strážci našich nejvyšších hor Krkonoš znovu natáhli kilometry sítí proti turistům. Zabránit mají piknikům mimo značené trasy.
3: Sítě lemují přístupové trasy na Sněžku i okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou stejně jako v předchozích letech, tedy až do podzimu. Sítí jsou tady zhruba 2 kilometry a současně s jejich instalací se posiluje také strážní služba. Je to reakce na extrémní přetížení naší nejvyšší hory a neukázněnost turistů, kteří tady vstupují na alpinské trávníky a lezou po skalách. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: 7 lidí se dnes nadýchalo kouře při požáru bytu v paneláku v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Obyvatel bytu na sídlišti Hracholusky skončil v nemocnici. Výše škod a příčina vzniku požáru jsou zatím neznámé. Celkem bylo evakuováno a zachráněno 10 lidí ze zasaženého bytu i z bytových jednotek z přilehlých pater. Státní firma Lesy České republiky obnovila a upravila bezmála kilometrový úsek potoka Hruškovice na Hodonínsku. Vzniklo tam i 6 tůní. Investice přes 5,5 milionu korun. Jde o další opatření v dlouhodobém programu podniku Vracíme vodu lesu. Ten má vrátit vodní prvky do lesní krajiny a pomoct tak lesům adaptovat se na změny klimatu. Projekt spolufinancuje dotace z Evropské unie.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V Praze je dnes převážně jasno až polojasno s teplotami do 28 stupňů Celsia, podobně je taky na Plzeňsku. Během večera a noci ale může v Čechách dojít k přeháňkám nebo bouřkám a místy dost silným. Podobné počasí čekáme vlastně v celých Čechách, na Moravě i ve Slezsku, a to i zítra.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Informace od našich rakouských sousedů. Během dneška, tedy 30. května, probíhá rozsáhlá demonstrace na dálnici A13 a Drajcen v oblasti Matraj am Brenner. Z tohoto důvodu je brennerský koridor, čili brennerský průsmyk, zásadně paralyzovaný a řidiče musí počítat s obrovskými komplikacemi. A kolonami místu se vyhněte po souběžných nedalekých silnicích po Alpách. Počítejte se zdržením, pokud tedy jedete do Rakouska nebo přes Rakousko do Itálie. Tak bezpečně dojde. Jeďte s Frekvencí 1. A 4 minuty po 14. Teď na startu vysílání s Tomášem Fílou.
0: Krásná, příjemné, dobré odpoledne vám všem, kteří ladíte Radio Frekvence 1. S ním zažijeme spousty odpolední pohody, a to zejména díky muzice. No a kromě Jana Krause s Blondýnou a také tipům právě do Rakouska na výlety od našeho Mikeše, tak já ještě připojím takový zajímavý článek, kdy boha pouhá krása a samozřejmě z ní plynoucí sláva vám může doslova a do písmene zachránit život. Do té doby ale třeba koleské Bruno Mars, anebo právě teď Marek Ztracený.

0: Tak to byly Koleské tady u nás na Frekvenci 1, máme přesně 14:15, slunce stále svítí, obloha je modrá, já doufám, že si užíváte pohodové soboty. No a já k tomu teď přidám zajímavost, kdy opravdová sláva díky kráse vám může zachránit život. Nevím, jestli jste zaznamenali příběh buvola v Bangladeši, kterýmu se začalo říkat Trump, a to díky bílé hřívě, kterou měl na hlavě, tak jeho majitel ho právě nazval tímto způsobem a fotky obletěly doslova do písmene celý svět. Tenhle buvol si získal obrovskou popularitu a řada turistů právě za ním mířila. A to i z toho důvodu, že právě tento konkrétní buvol měl být obětován na muslimský svátek obětí, což je pro tamní region naprosto běžné a tradiční. Nicméně, ta jeho popularita mu vysloužila vlastně darovaný život, protože oni se rozhodli, že díky tomu, že ho tolik lidí miluje, tolik lidí sdílí fotky s ním i jeho samotného, a díky tomu, že je to vlastně asi jediný buvol, který obletěl celý svět a znají ho snad všechny média, tak ho umístili do bangladejské zoologické zahrady, kde ho nechají dožít. Tak být krásný a díky tomu populární se někdy vyplatí. No, je to zatím v případě pouze buvola, ale uvidíme, jak to bude dál. Samozřejmě jemu přejeme, tedy buvolovi Trumpovi přejeme šťastný život v zoologické zahradě. No a vám všem příjemný poslech a krásné odpoledne s Frekvencí 1.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: připraven ve studiu. Jsou tady rychlé informace z dopravy.
1: Frekvence 1.
2: Doprava. Dobré odpoledne všem, co držíte volant v ruce. Opatrní buďte. Na jižní Moravě v Břeclavi bouralo se na hlavní ulici u zastávky městské hromadné dopravy Břeclav Poštorná, hlavní na konci. Opatrní buďte také v Stříbře, to je okres Tachov v Plzeňském kraji na ulici 28. října, je taky vážná nehoda. No a bouralo se také v Litoměřicích u nemocnice v Daliborově ulici, narazíte na nehodu dvou osobáků. Tak bezpečně dojeďte s Frekvenci 1 Tomášem.
0: No a já jenom doplním, že samozřejmě i nadále ale budeme sledovat to, co se děje u nás na silnicích, ale teď už se budeme věnovat tématu Kraus a Blondýna. Ty si vzali původně na paškál italské novináře, ale co si myslí Jan Kraus o těch českých?
3: Jan Kraus a Blondýna.
4: Italští policisté prodávali informace o celebritách. Mohli se přijít na miliony eur. Co vy na to?
5: Kdože to prodával?
4: Italští policisté.
5: Jo, tak to je u nás taky, ale u nás to není o celebritách, u nás jsou to trestní kauzy.
4: Jakože fakt to prodávají?
5: No, myslím si, že to bude biznis, jako třeba může být i recipročně, jak si, že to může být taková přátelská služba, ale nebyl bych daleko od toho myslet si, že tam budou hrát roli i peníze, anebo jiný barterový nabídky. U nich trestních kauz v Česku je skandální. Se podívejte, v Americe, tam je to takzvaně zapečetěný, to obvinění, a dokud ho neodpečetěj, tak vlastně píšou jenom o tom, že byl zatčený a obviněný z čeho, nebo tak, ale podrobnosti nejsou. U nás jako se advokáti dozvídají podrobnosti z trestní kauzy z novin. A ty noviny na tom vydělávají tím prodejem, čili je to biznis. No a zavíral bych je jedno po druhém, protože to je trestný čin. Ten novinář, který to takzvaně ve prospěch veřejnosti, veřejného zájmu zveřejně, dělá trestný čin a hájí se tím, že to je veřejný zájem.
4: No ale on nedodá zdroj, že jo? Protože novináři můžou chránit svůj zdroj.
5: No to je to, proč jak si musíme si říct, že tato zločinná skupina, jako jsou novináři, patří hned vedle politiků, kteří jsou hromadně odsuzovaní, mezi druhou nejnebezpečnější zločinnou skupinu celosvětově, protože je prokázáno, na kolika zločinech se podíleli svýma falešnýma zprávama, společnost burcovali podobně. Zodpovědnost nesou, protože jsou chráněný svobodou slova a chráněním zdroje. A ještě navíc jako třetí pojistka je to nese zodpovědnost vydavatel, ne novinář. Není chráněnější skupina, než jsou novináři, proto si můžou dovolat, co chtějí do dneška svým způsobem a pořád říkají, že někdo napadá a útočí na ně, ale s ohledem na rozpad té profese jako takový už je to trošku jedno. Protože že jo, základní poselství, který chránilo novináře, vyplývalo z jeho profese, že on hledá pravdu. No. A ta pravda, že je veřejně prospěšná nebo prospěšná pro tu společnost. My už jsme v době, kdy přes polovinu novinářů je přesvědčeno, že pravdu našli, je to ta jejich pravda, jejich přesvědčení, a oni se nám snaží vpravit do hlavy. Jsou to dneska aktivisti, kteří nemají požívat žádnou ochranu.
1: Jan Kraus a Blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1. Frekvence 1.

0: Bobo Everybody ve 3:15 na Frekvenci 1 a my vás za malou chvíli společně s Romanem Mikešem pozvem do rakouského Tangau.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Express.
1: Dnes máme tip na dovolenou v rakouském regionu Thüringau. Najdete ho kousek od Salzburku, odkud je i zástupkyně turistické oblasti Denisa Gromnicová. Deniso, při pohledu na mapu je to hodně rozmanitý region.
2: Ano, region Thüringau tvoří 14 obcí a v každé je něco zajímavého. Výlety tak můžete kombinovat. Jednou vyrazíte na kolo, jinde k vodě, ať už k jezeru, na koupaliště nebo do termálu. Určitě byste měli vidět soutěsku Lamerklam a Golingský vodopád. V horách je spousta značených tras, často mezi salašemi, kde ochutnáte místní speciality.
1: Jaké to jsou? Thüringau je označovaný jako region požitků.
2: Typický je thüringauský sýr z mléka krav pasoucích se na horských loukách. Díky tomu má výraznou bylinkovou chuť, kterou si nejvíc vychutnáte přímo na salaši.
1: Jaké další zážitky čekají v Thüringau?
2: V regionu najdete 34 výletních cílů, takže o zábavu pro celou rodinu to rozhodně není nouze. Můžete třeba vyrazit na bobové dráhy a pokud vás zajímá historie, ta je tady spojená hlavně s Kelty a těžbou soli. V solných dolech v Halainu se projedete vláčkem po dřevěných skluzavkách a dostanete se až k podzemnímu jezeru. Děti se mají s letní kartou Thüringau Plus vstup zdarma a hosté můžou díky guest mobility tiketu cestovat veřejnou dopravou po regionu i do Salzburku.
1: Takže hurá za prožitky do Thüringau.
2: Tady si užijete opravdu

0: přesně v 15 hodin tady u nás na Frekvenci 1. No a v příští hodince nás čeká třeba Plamen Kateřiny Marie Tiché.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zasvětlo.
0: Budeme se taky trochu bát s Michaelem Jacksonem. A chybět nebude ani Miley Cyrus. Už za malou chvíli také čerstvé zprávy tady u nás na Frekvenci 1.
2: Sponzorem časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A s nimi ve studiu samozřejmě už je Láďa Jakubeské odpoledne.
4: Pěkný majový víkend. Demonstranti zablokovali dálnici z Rakouska do Itálie. Premiér tvrdí, že k převodu placení ČT a ČRO by se mohl využít stávající zákon. A pokusy pro děti dnes pokračuje filmový festival ve Zlíně. Jestli se chystáte na jih Rakouska, do Alp nebo do Itálie, tak teď dobře poslouchejte. Až do večera řidiči osobních ani nákladních aut neprojedou přes brennerskou dálnici A13, přes brennerský průsmyk. Ta je považovaná za hlavní přesalpský dopravní tah spojující střední Evropu právě s Itálií. Asi 4000 lidí na dálnici totiž protestuje proti nadměrnému provozu a proti s ním souvisejícímu hluku a znečištění vzduchu. Uzavřená je i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s touto dálnicí. Podle rakouské veřejnoprávní televize a rozhlasu ERF loni pro brennerské dálnici projelo skoro 11 milionů osobáků a 2,5 milionu nákladňáků. K převodu placení České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet by se mohl využít současný zákon, naznačil dnes premiér Andrej Babiš. Poukázal na několik stovek připomínek k návrhu nového mediálního zákona, který připravil ministr kultury Otto Klempíř.
5: 400 připomínek, to bychom měli nekonečný seriál médií o každé připomínce. Nemáte co kritizovat, všechno zůstává, jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili a od firem půjdou z rozpočtu. Ano, budete říkat, aj tak to zaplatí. Ale je to něco úplně jiného a 18 nebo 17 členských států tak to má, tak já nevím, proč tady někdo říká, že někoho ohrožujeme, nikoho neohrožujeme.
4: Z Babišové vyjádření vyplynulo, že má o návrhu jednat v úterý 9. června s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu Hinkem Chudárkem a René Zavoralem. Stála nám lanovka na naší nejvyšší horu v Krkonoších. Horní úsek na Sněžku zastavil dnes dopoledne velmi silný vítr. Odpoledne se i tato část lanovky z Růžové hory opět rozjela. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km v hodině. Dopoledne dosahoval na vrcholu hory v nárazech kolem 90 km. Jaké je to být vědcem? Dělat pokusy a nosit bílý plášť si děti můžou dnes vyzkoušet na Zlínském filmovém festivalu. Fakulta technologická Zlínské univerzity Tomáše Bati totiž připravila v centru na náměstí Míru tajemnou laboratoř s podtitulem 20 000 mil pod mořem. Víc o vědeckých modulech nám řekla zástupkyně fakulty Petra Chrástková-Kopásková.
6: My už několikátým rokem tady máme moduly, ve kterých se snažíme přiblížit menším dětem vědu. Máme tady dva moduly a v nich máme 4 pokusy. Tady ty pokusy na jedné straně se týkají genetiky. Ukazujeme dětem vlastně to, že i ovoce může mít nějaký genetický materiál v sobě. Pak tady máme pokusy s hydrofobním pískem a tady, co jsme slyšeli, tak nám tady proletěla vlastně raketa.
4: Do zábavné laboratoře při filmovém festivalu ve Zlíně přišlo v minulých letech každoročně kolem 2,5 až 3 000 dětí.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: V Brně právě 24 stupňů Celsia, je tam slabý déšť nebo přehánky s občasnými bouřkami. No a nebouří nám v Ostravě, tam máme v uvozovkách jenom oblačno a jen 20 stupňů, i když pocitovka může být taky na 24. Nejvíc dnes bude v metropoli, středočeském a plzeňském kraji naměříme až 28 stupňů. Ale pozor taky na možnost silné bouřky a deště s větrem. No a podobně na tom budeme i zítra.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Na hlavních tazích klid a mír, kolony jsou jen v Brně na D1 od Brna na Vyškov, ale taky jen na chvíli. Tak ať vám to dál, dobře jede s Frekvencí 1. Kde pokračuje Tomáš Fíla?
0: No já vás samozřejmě zdravím od mikrofonu našeho rádia, to přesně 5 minut po 3. odpolední hodině. Ty jsi vlastně udělal krásnou pozvánku do Zlína, kde můžeme vyzkoušet různé pokusy, a já pro vás už za malou chvíli budu mít připravenou pozvánku na staročeská řemesla, kde si jich budeme moci vyzkoušet přes 150. A to nejen dnes, ale i zítra. Takže je se na co těšit. Hlavně ať ta řemesla se nezapomenou, protože ty byly vždycky důležité. Já myslím, že do budoucnosti také budou. Chybět nebudou ani naši dva rádci, tedy Michal Suchánek a Petr Kolečko, no a do té doby to nejlepší z muziky. Vanessa May anebo Petr Kolář právě teď na Frekvenci 1.

0: a Elton John na frekvenci 1. No a já už mám teď pro vás krásnou pozvánku nejen na dnešní, ale i zítřejší den. Řemesla v České republice vždycky měly dlouhou tradici a řemeslníci byli tak známí po celém světě. Dnes už si řemesla spíše jen, jak se říká, no trošku připomínáme, protože jsou lehce na ústupu, ale myslím, že rozhodně šikovný řemeslník o toho vždycky bude nouze. My si jich teď můžeme připomenout přes 150, a to na staročeských řemeslnických trzích, které se pořádají v Turnově, a můžeme navštívit městský park nebo atrium Muzea Českého ráje, a to vždy od 9 do 18 hodin. Připomeneme si tady právě tato stará česká řemesla, která ale i dnes mají samozřejmě své zastoupení. Nebude chybět ani hudební doprovod a nebo divadlo, a to nejen pro děti. V každém případě dnes a zítra tedy máte možnost, pokud vyrážíte směr Turnov, tak se připojit právě k téhle krásné kulturní záležitosti, užít si pohodový den a spoustu zajímavých věcí nejen vidět, ale také si i vyzkoušet. No a my už opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Mrkneme za malou chvíli také na silnice, chybět nebudou ani naši dva rádci, Michal Suchánek s Petrem Kolečkem, a do té doby Maggie Reilly, skupina Tým, anebo už za malou chvíli Leony.
1: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

0: zdraví, Tatcha Maggie Riley na frekvenci 1 krátce před půl čtvrtou a to znamená jediné, že jsem opět ve studiu s Láďou Jakubem, který bedlivě sleduje i dění na silnicích.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Naše hlavní tahy jsou teď bez kolony. Jediná větší kolona je na D1 v Brně od Brna na Vyškov kolem 190. kilometru. Opatrní buďte ale na Vysočině v okrese Pelhřimov u Křešína na silnici 112. Máme nehodu osobního auta s cyklistou. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Bouralo se také v Žďárském okrese na Vysočině u obce Ujčov na silnici 387. Policie nám hlásí havárii motorkáře. Opatrní buďte v okrese Brno-Venkov. Tam se u Rajhradu na Staré poště pohybuje větší množství zvířat. No a pozorní buďte také v okrese Havlíčkův Brod u Libice nad Doubravou. Máme tu přes vozovku spadlý strom, na místě ho jedou odstranit hasiči. Jinak se jezdí bez komplikací, tak ať vám to dál dobře jede s frekvenci 1 a Tomášem Fílou.
0: Láďo, když už tě tady mám, k čemu všemu by si třeba ty využil tlakovou myčku?
2: Tlakovou myčku?
0: No, takovou tu vapku klasickou.
2: K čemu všemu? No tak no. Auto, motorka, kolo možná. Tříkolka.
0: Jo, nevím. Tak si pojďme společně poslechnout, k čemu ji radí využívat a používají Michal Suchánek s Petrem Kolečkem. Jsou tady naši dva neuvěřitelní rádci.
3: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
4: Koupil jsem si tlakovou myčku a teď hledám věci, co bych s ní mohl umít. Je normální vzít s ní popelnice a plot, nebo už jsem se utrh ze řetězu? Luboš, 44, Frýdek, Místek.
5: On se jako uříz na kus plotu, rá se to do myčky?
4: Tlakovou myčku, to je taková tam, to mám taky, to ti dám dvě.
5: To je čau. Jako na auto.
4: Vapka takzvaná.
5: Takový ty, no, nebo ty kartáče.
4: Ne, ty máš na zádech, nebo... Vedle sebe takového něco velkého.
5: Jo, a držíš takovou tu pistol a no, to je super.
4: A to tlakuješ a ty můžeš...
5: V tom se člověk připadá mocně. Jako.
4: Přesně tak. Mm. Ty vole, ty sundáš i křepelku, ty vole, která třeba stojí na plotě. Ale jako i strašně věcí odvezeš takhle. Já jsem tohle to jednou zkoušel, že jsem si jako umyl auto tímhletím a jen tak jsem lehce zavadil v nějaký květináč. A už mě začalo zajímat, jak tím tlakem můžeš posouvat předměty, takže jsem roztřískal květináče, víš, chtěl jsem tenisák poslat, to je dobrá věc. A já ti dám, já už mám všechno rozbitě, už nepotřebuji.
5: Ale na tom se dá i lítat? Jakože vlastně, když...
4: Jo, hele, proletí se na tom jezevčík, jako jo.
5: Jezevčík se na tom proletí,
4: no, když jako...
5: Dobře, ale jezevčík se proletí, když s ním hodíš, ne?
4: Já to rozumím, ale... No jasně.
5: Víš, co myslím, že vlastně stříkáš pod sebe tu vodu a to tě vlastně vynese. Je jako trysky takový.
4: Dejme tomu, jako ale Iron myslím, Man. Že tě velmi brzy dojde voda v té bedničce, jako, a rozbej se tlamu, jako, že jo.
3: Cože?
1: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

teď zamíříme do západočeských Klatov, které opět o sobě dali vědět, sice už před časem, a to takovou prazvláštní moderní sochou, kterou umístili do veřejného prostoru a která vzbudila obrovské diskuze. Jednalo se o vlastně prase, rudé prase, které objímá člověka a líbají se spolu. Vzbudilo to velké diskuze, někomu se to líbilo, někomu se to ba naopak nelíbilo. No a k téhle té soše prasete, rudého prasete, teď přibyla ještě parková žirafa. Když se ptali tamních obyvatel, tak někteří k tomu měli jednoznačné jako názory, že je to jenom špekáček a vidličky a nic na tom nemění ani fakt, že se dá pohybovat hlavou. Jiný názor zase tam respektuje ty sochy v tom veřejném prostoru a dodává k tomu, ale nedaleké rudé prase mi jako přijde fajn. Když se na to zeptali i kurátora téhle té výstavy, tak ten k té žirafě řekl, že žirafa je kritickým komentářem lidského přístupu k přírodě a spotřebnímu způsobu života. Autor se skrze nadsázku ptá, zda by nám divoká zvířata více chyběla ve volné přírodě nebo na jídelním lístku. No tak já si myslím, že jednoznačně ve volné přírodě přece ne. Pravdou je ale, že sochy opravdu budí rozruch, takže pokud se chystáte třeba na výlet do Klatov a jeho okolí, tak si rozhodně tuhle atrakci nenechte ujít a můžete si udělat třeba zajímavé selfiečko. Bůh ví, jak dlouho tam ty sochy ještě budou. Za malou chvíli také Redneck Stay Dead nebo Kateřina Marie Tichá tady u nás na Frekvenci 1.

0: Frekvenci 1, máme tady 16. hodinu a v té příští nás čeká třeba Eva Frná. Dáme si také Toma Grenena. A chybět nebude ani legendární zpěvačka Madonna. A za malou chvíli také aktuální zprávy tady u nás na Frekvenci 1.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A s nimi samozřejmě ve studiu připraveny i Láďa Jakubeské odpoledne.
4: Hezké předposlední májové odpoledne. Premiér nechystá změny ve vládě. Při seskoku padákem v Hradci Králové se zranil parašutista. A pozor na silné bouřky i v neděli. A začínáme na vládě. Premiér Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Ministerský předseda označil vztahy v koalici za výborné. Spekulace o výměně ministrů označil na akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím za nesmysl. Ke konci června chce Babiš navíc vyhodnotit to, jak plní program a kde jsou rezervy.
5: Nějaké spekulace, že budeme měnit ministry, jako je nesmysl. My vyhodnotíme, já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotlivý ministři program. A uvidíme, jak plní. Určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukce, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje. To je jako jediné.
4: Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zunou na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kde vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zuna byl proti. Míříme na východ Čech. Při seskoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na Královéhradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů. Sanitka ho převezla k ošetření do nemocnice. Druhý pak spadl do vody. Jeho převoz do nemocnice ale nebyl nutný. A z Hradce Králové do Brna. Dopravní podnik Brno letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Senior Bus. Zájem je velký a někdy se zájemcům nedaří objednat, protože Senior Bus je zkrátka plný, vytížený. Víc řekl u příležitosti 10. výročí spuštění služby generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.
6: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci. Takže máme teďkom sestavený dobrý tým lidí, kteří si to jako uvědomují a proto ta služba taky má ten jako lepší rozměr.
4: Původní služba začínala se dvěma auty. Za 10 let už řidiči se seniory absolvovali 200 tisíc jízd. Pokud je to možné, jede seniorů společně i víc. Nejčastějšími cíly jsou dlouhodobě zdravotnická zařízení, ale seniori službu využívají třeba i k cestě za nákupem, za kulturou či přáteli. Míříme do Itálie. V Římě se během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku připadajícímu na úterý splašili koně. V provozu cválali po ulici. Podle agentury APA po této neobvyklé podívané zůstaly materiální škody a dvě lehce zraněné ženy. Podle policie se incident stal na vytížené dopravní tepně Via Cristoforo Colombo. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v přípravě s Kosovem nenasadí některé opory. Šanci dostanou nováčci. Všichni hráči jsou zdravotně fit. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Souboj bývalých dlouholetých spoluhráčů a mistrů světa z roku 2023 v osmifinále turnaje v plážovém volejbalu Beach Pro Tour Elite v Ostravě zvládli líp Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, kteří porazili Tadeáše Trousila s Davidem Schweinerem 28-26 a 21-15. Ve večerním čtvrtfinále v areálu pod Vysokými Pecemi v Ostravě Dolních Vítkovicích narazí poslední čeští zástupci na Francouze Dobese a Kelvina Ejho.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Pozor na silné bouřky, meteorologové ale přesně nevědí, kde a kdy by mohly během víkendu udeřit. Má napršet 30 mm vody a nafoukat velmi silný vítr. Teploty v neděli 31. května do 28 stupňů, a to na moravském jihu a v Polabí, ve středočeském a východočeském kraji.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: A ještě samozřejmě zkontrolujeme naše hlavní tahy. Pojďme se podívat, kde nám to stojí. Opatrní, buďte v okrese Nový Jičín, v obci Sedlnice. Tady máme vážnou nehodu cyklisty, probíhají tu vyšetřovací a vyprošťovací práce. Bouralo se ve středu českém okrese Rakovník u Lišan na silnici 229, taky vážnější nehoda dvou osobáků. Pozorní buďte také ale v Praze na ulici generála Šišky, kde máme nehodu dvou osobáků, a bouralo se i v Praze 8 Libni v ulici Vosmíkových, taky nehoda dvou osobáků. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A Tomášem Fílou.
0: Láďo, když jsme tady na začátku té další hodiny, máme 5 minut po 4, tak mě zajímá, co ty a horská dráha?
4: Horská dráha? No. Ty, už jsem dlouho nebyl, ale naposledy mě někdo pozvracel. To bylo na Matějský, myslím.
0: Tak to si dopad ještě dobře. Máme tady jeden takový speciální výlet do zábavního parku na horskou dráhu, který nedopadl úplně podle představ. Naštěstí se nikomu nic nestalo, víc prozradím už za malou chvíli. Stejně tak, jako si v této hodince představíme našeho hosta, který přišel si v týdnu povídat s Mírou a Lubkou, byla jim herečka Lenka Termerová. Měli na ní velmi zajímavé otázky. No a do té doby jen to nejlepší z muziky. Amy McDonald anebo Barbora Poláková. Právě teď jsme Frekvence 1.

0: romantické noční proplouvání společně s R.E.M. Night Swimming na frekvenci 1 17 minut po čtvrté. Já už vás teď vezmu ale za jednou atrakcí, kterou máme asi všichni rádi, nebo minimálně jako děti jsme měli, a to jsou zábavní parky. Přesně na takovéhle místo si vyrazili i studenti jedné střední školy poblíž Houstonu. Jeli do zábavního parku Pleasure Pier, kde samozřejmě museli navštívit horskou dráhu. To je povinnost. Ovšem, co čer nechtěl. Když byli zhruba 30 metrů nad zemí hlavou dolů, tak došlo k poruše té horské dráhy a oni se tam doslova a do písmene takhle zasekli. Nikomu se nic nestalo, to je důležité připomenout, a zábavní park okamžitě začal konat. Povolal hasiče, kteří je okamžitě začali z té horské dráhy vyprošťovat. Ovšem, to vyprošťování trvalo 4 hodiny. Byli na přímém slunci v 30 metrech hlavou dolů, no něco pro mě, tedy pro člověka, který se bojí výšek. Tak na té horské dráze je to otázka pár vteřin, tam se to ještě dá snést, ale jako pro mě by bylo nejvíc deprimující tam tak celou tu dobu jako viset. No, všichni to zvládli, nakonec se tomu společně i zasmáli, doplnili tekutiny a podle toho, jak se vyjadřovali tamním médiím po této zkušenosti, tak rozhodně do téhle atrakce půjdou znova. My za malou chvíli tady máme připravený třeba Fool's Garden, chybět nebude David Guetta společně se Sia nebo Tom Grennem.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
3: Rozlačuje si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
4: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
3: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Lucy a její Titanium společně s Davidem Gettou. No a před námi také host našeho týdne, který přišel sem za Lubkou s Mírou, herečka Lenka Termerová, herečka, která hraje v novém filmu Jana Svěránka Pět švestek. A Lubka s Mírou se jí zeptali, jak je na tom s houbařením.
1: Houbařím, jo. Ale tam, kde máme chaloupku, což není daleko od Prahy, tak jako nikdy jsme houby nenašli. Ale sousedí, no, jezdí tam někam jako k Vysočině, k magistrále, nebo tam někam, ale my jsme nikdy houby nenašli.
2: A sbíráte všechno? Lubka sbírá i takový ty barevný?
3: Fialový, no.
1: Tak ne.
3: Lakovky a metisky.
2: Jenom co znáte.
1: Ano, ano.
2: Tam stejně. Teda, jo. Co známe všichni.
1: Ne, co známe všichni.
3: Co známe všichni.
0: Tak jste to slyšeli sami a my za malou chvíli samozřejmě mrkneme i na to, jak nám to jezdí na silnicích do té doby. Fool's Garden, Lemon Tree, krásná balada, pojďme si ji dát.

0: Píseň, kterou autor napsal při čekání na svoji přítelkyni v kavárně, no, někdy se tam dají prostě zažít i velké věci. Máme tady přesně 5:30 a míříme na silnice.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: S nimi je tady připraven i Láďa Jakubeska odpoledne.
3: Dneska odpoledne, já jsem chtěl říct rovnou, že abyste se vyhnuli v okrese Nový Jičín, obci Vražné. Čerpací stanice, hrozí tam požár, na místě hasiči, policie. Takže pozorní buďte u čerpací stanice Shell, k ní raději ani nejezděte, je to v obci Vražné na Novojičínsku. Další problémy jsou na Rakovnicku u Liša na silnici 229, je tam na vážná nehoda dvou osobáků, na místě všechny složky IZS. A to samé, tedy hasiči, policie a záchranka, zasahují taky u nehody cyklisty v okrese Nový Jičín u Sedlnic, takže se vracíme na severní Moravu. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
0: No a před námi silná trojka, Rod Stewart, také zpěvačka Madonna, a nebo právě teď je připravená Eva Farná. Pojďme na to. Minuta a půl po 5:30 s frekvencí 1. Krásné sobotní odpoledne. Yeah.

Rytmus Stewarta a srdce Rod Stewart. Přesně 4 minutky před 4:45. My aktuálně připravujeme také zprávy na celou a do té doby to vyplníme jen tím nejlepším z muziky. Chybět nebudou třeba U2, Roxette, skupina Lucie, anebo už za malou chvíli Robin Schulz a Fast Boy.

0: Vitor Without You na frekvenci 1 od YouTube, a to krátce před 17. hodinou. My připravujeme aktuálně čerstvé zprávy s Láďou Jakubem, ale v příští hodince se můžeme těšit třeba na nestárnoucí šéf. A tenhle její nesmrtelný hit stejně tak jako zpěváka Eda Sheerana. Týdny a měsíce ve světových hitparádách a stále dobrý, stále aktuální. Těšíme se na něj, stejně tak jako na Marka Ztraceného. Možná jsem blázen, ale stále věřím. Na otevření se neustále dokáže plnit nejen haly, ale i stadiony na svých koncertech a nebude chybět ani v odpoledním vysílání tady u nás na Frekvenci 1.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A s nimi už ve studiu připraven i Láďa Jakubeské odpoledne.
3: Přesně tak, příjemné sobotní odpoledne. Vyprošťování lebky svaté Zdislavy z betonu trvalo přes 16 hodin. Dál nebude podle litoměřické diecéze vystavená. Regulace kratomu nefunguje, tvrdí premiér. A ve Zlíně se premiérou animovaného filmu naplno rozjel dětský filmový festival. A tady jsou detaily. Ještě jednou vám přeju příjemný předposlední květnový den. Je sobota 30. 5. a tady jsou další informace pro Čechy, Moravu a Slezsko. Celkem přes 16 hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu. Do ní ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, a to při hlavní mši na zdislavské pouti v Jabloném. Valchářová popsala náročný postup očištění zabetonované lebky.
4: Já musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
3: Pro duo uznávaných restaurátorů nebyla záchrana lebky svaté Zdislavy z betonu prvním setkání s touto relikvií. Do rukou se jim dostala už loni. Provedli tehdy její kompletní opravu a odbornou takzvanou impregnaci. Právě ošetření cenné relikvie teď přispělo podle Valchářové k tomu, že se jí podařilo zachránit. A pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl nechce riskovat, že by se lebka svaté Zdislavy ztratila podruhé. Z bezpečnostních důvodů se proto církev rozhodla cenou relikvii dál nevystavovat a uložit ji do hrobky světice v bazilice. Kdy to bude, ale zatím nebylo rozhodnuto. Rozhodnutí chce Přibyl nechat na svém nástupci v čele litoměřické diecéze.
5: To, co se stalo, se může stát kdykoliv a já se domnívám, že ty bezpečnostní důvody jsou tak rizikové, že to nevyváží ten fakt, že by se mohla ztratit podruhé. A máme zkušenost činů podobných, že to je spíš jako inspirativní čin. To znamená, kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, jako celkem bych se i vsadil, že by nastal chvíle brzo, že bychom oni přišli podruhé. A to je hazard.
3: Regulace kratomu podle premiéra Babiše nefunguje. Okamžitý zákaz je podle něj nebude. Posílí se kontroly, řekl ministerský předseda při akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím. Zástupci policie nebo dětských lékařů zákaz při středečním kulatém stolu podpořili, zatímco odborníci na závislosti nebo ekonomiku varovali před růstem černého trhu. Ministr kultury Otto Klempíř potvrdil, že reforma zákonů k České televizi a Českému rozhlasu nebude. Koalice dospěla k závěru, že pro zrušení televizního rozhlasového poplatku není nutné měnit celý systém. Animovaný snímek Tajemství křišťálové planety měl v sobotu světovou premiéru na Zlín Film Festivalu. Režisérem česko-chorvatsko-slovenského snímku je Arsen Anton Ostojič. Zlín Film Festival se koná 66. rokem. Je největší a nejstarší svého druhu na světě. Potrvá až do 3. června. Uvede 300 snímků z rekordních 57 zemí.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Bouřky přes celý víkend na různých místech Česka čekáme. Nejčastěji má pršet a bouřit v neděli v západních a jižních Čechách, tedy odpoledne v Pošumaví. No a nedělní maxima do 28 stupňů Celsia. Takový bude poslední květnový den.
6: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Pozor na Novojčínsku ve Vražném, hrozí tam požár čerpací stanice, vyhněte se Šelce, na místě jsou hasiči. Dopravní nehoda teď blokuje Ústí nad Labem, tam pozor v Ústí Krásném Březně, v Drážďanské ulici se potkala tři auta. V Chomutově se zase bouralo ve Školní ulici v centru města. V Českých Budějovicích je bouračka v ulici Boženy Němcové. Pozorní bude také na Českolipsku, tam je na 15. zavřená silnice na příjezdu do Zahrádek od Litoměřic, tam totiž hoří les. Jsou tam hasiči, tak jeďte přes Holany. V Praze je ucpaný Strahovský tunel kvůli porouchanému autu ze Smíchova na Břevnov se zdržíte a na D1 u sjezdu na Vlašim, tam je taky nehoda na 49. kilometru od Prahy na Brno. Tak bezpečně dojeďte s F1. No a na cestu vám bude hrát Tomáš Fíla.
0: Já vás samozřejmě zdravím a přeji vám krásné odpoledne. Takhle v sobotu 30. května máme 4 minuty po páté. A Láďo, našel jsem krásný článek. Asi se shodneme na tom, že malé jehně je prostě roztomilé. Je to takový symbol k čistoty,
5: no ježiš,
0: nového narození, krásné mláďátko. Ale představ si, že se těch narodí 200 během 14 dnů. Co všechno to obnáší a co všechno vlastně musíte udělat pro to, aby to dobře dopadlo. Prozradím už za malou chvíli. Do té doby jen to nejlepší z muziky. Chybět v této hodině nebude ani Kraus s Blondýnou a vyplníme si to třeba zpěvačkou Cher. Také si dáme Lighthouse Family nebo právě teď na Frekvenci 1. Opět a rade čekají jich Praha.

0: Nesnárnoucí, i když v nadneseném slova smyslu, zpěvačka Cher na frekvenci 1 17 minut po 5. odpolední. Já doufám, že vy si zažíváte právě při poslechu našeho rádia nějaký pohodový odpoledne, buď že grillujete, nebo nás posloucháte jen tak třeba při odpočívání na lehátku někde pěkně na sluníčku, že k vám ještě bouřky nedošly. V každém případě určitě, ale takovouhle pohodu si teď neužívají na pastvinách už Ďárských vrchů. Tam se totiž narodilo přes 200 jehňat. Samozřejmě jako je jedno jehňátko příjemné na pomazlení, ale 200 to už je fakt fičák. No a farmáři je tak musí chránit nejen před vlky, ale třeba i liškami nebo divokými psy. No a tak úplným standardem je, že samozřejmě celé to stádo i zmláďaty hlídají ovčáčtí psy, ale také i samotný majitelé právě těchto stád, kteří mají hlídky a hlídají právě teď v době, kdy se ta mláďata rodí a kdy jsou úplně nejmenší a nejzranitelnější. Samozřejmostí jsou také dvojité ploty, které museli během všech pastvin nainstalovat. No, tak musím říct, rozhodně je to sice romantické, taková mláďátka, to je krásný, ale práce s tím musí být, tak snad jim popřát, aby všechno dobře dopadlo, ano, a nám všem ostatním prostě příjemné sobotní odpoledne, užívání si a třeba i toho nejlepšího z muziky, co tady pro vás máme připraveno. Chybět nebude ani hříšný tanec, tedy Eric Carmen, Hungry Eyes. Dáme si také Veronu, anebo už za malou chvíli Dermota Kennedyho.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland. Well, you were staring down desire.

0: 1997, kdy zůstali 4 týdny na prvním místě v britské hitparádě. Byli samozřejmě také velmi vysoko v žebříčku světové hitparády Billboard Hot 100. Tahle píseň je vlastně takovým malinko zesměšněním toho, co se odehrávalo u Mattela. Dořekneme si už za mnou chvíli, teď už je tady ale s dopravou připraven i Láďa Jakub. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, dopravní nehoda nám blokuje Ústí nad Labem. Krásné Březno, pozor v Drážďanské ulici, tam jsou v sobě 3 auta. V Chomutově se bouralo ve školní v centru města. A zavřená je silnice 15 na Česku Lipsku na příjezdu do Zahrádek od Litoměřic, tam totiž hoří les. Zasahují tam hasiči, jet můžete přes obec Holany. No a v Českých Budějovicích tam je za sebou račka v ulici Boženy Němcové. A až do večera počítejte taky na jihu Čech v Budějicích s uzavírkou některých ulic v centru města kvůli běžeckému maratonu. Neprojedete od náměstí Přemysla Otakara II. Přes Jiráskovo nábřeží nebo Dlouhou louku, a to až do 22 hodin 30 minut minimálně. Na D1 pozor, z Prahy na Brno u sjezdu na Vlašim je na kilometru 49 nehoda, a v Praze potom pozor, ucpaný je Strahovský tunel kvůli porouchanému autu ze Smíchova na Břevnov. Ode mě všechno, přeje vám šťastnou cestu.
0: No a já samozřejmě doplním to, co jsme říkali před malou chvíli před dopravou, tedy vrátíme se ještě lehce právě k písni Aqua Barbie Girl, která vlastně oslabovala její význam. Mattel na ní tenkrát podal žalobu a představte si, že o 25 let později si licencovali tuhle píseň do svého nového filmu Barbie, který asi mnoho z nás vidělo. My už se teď vrhneme ale na jinou hudební klasiku. Tentokrát to bude návrat k Říšnému tanci, který u producentů mimo jiné teda neměl valné očekávání. Dokonce chtěli zapálit studia ještě s nevydaným a nesestříhaným filmem, aby alespoň zaplatili náklady, které si ten film nebo které ten film potřeboval. Nakonec se z něho stal takhle obrovský úspěšný hit. No a my si samozřejmě tuhle připomínku téhle filmové taneční klasiky dáme i tady u nás na Frekvenci 1. Máme minutu po 17:30, tak krásný podvečer.

Tak to byly hladové oči Erika Carmena, jeho Hungry Eyes a hříšný tanec na rádiu Frekvence 1. 4 minuty po 17:30, no a před námi samozřejmě i Kraus s Blondýnou už za malou chvíli budou tentokrát řešit šikanu. My ovšem hrajeme to nejlepší z muziky a my teď máme připravený Ordinary Alex Warren na Frekvenci 1.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Prodejce langošů ze Slovenska dostal pokutu 1500 euro. Na účtence chyběly háčky. Co vy na to?
2: No tak to je jaksi perzekuce, když vyšije, a je to zločin ho za to trestat.
1: Jakože 1500 euro 37?
2: No to je peskování, to je jaksi opravdu zneužití interpretace práva, která je nepřípustná. Je to zločin dát mu za to pokutu. Bylo-li to tak, ale asi je to možný, no, tak je to šikana, že jo, klasická.
1: Trošku to vypadá, že?
2: Ne, trošku. Bylo-li to tak, je to šikana, perzekuce, zavřít toho, kdo to tak interpretoval, vyhodit ho z té profese, protože tam škodí. Je to vyřízený, máte něco dalšího?
1: To bylo všechno hezky.
2: Tak se mějte hezky.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: tmy, noci, korony, to už víme právě teď ve 6:15. No a já doufám, že ty vaše budou ještě rychlejší, anebo naopak pomalejší, podle toho, jak si budete psát. Připravujeme aktuálně také zprávy, které budou už za 15 minut. No a do té doby chybět nebude Marek Ztracený nebo Ed Sheeran už za malou chvíli.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

čas se zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti.

0: na Frekvenci 1 s Váďou Jakubem.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale...
3: To za chvilku vyteče ušima.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Na klub přesně a samozřejmě s nimi už tady ve studiu i Láďa Jakubeské odpoledne.
5: Krásné jarní odpoledne. Na dalších místech Česka startuje koupací sezona. Policie v Paříži se připravuje na násilnosti nebo oslavy. A Vietnam propustí 10 000 vězňů. A začínáme ve Švýcarsku. Hokejisté Švýcarska deklasovali v úvodním semifinále domácího mistrovství světa v Curychu 6-0 Norsko. Zahrají se tak po třetí za sebou o zlato, na které dosud nedosáhli. První den letecké show Aviatická pouť na letišti v Hradci Králové přilákala tisíce lidí. Dopoledne se na příjezdových cestách tvořily velké kolony. Po poledni, kdy začaly letové ukázky, se situace uklidnila. Při seskoku z letadla se ale lehce zranil jeden z parašutistů, skončil v nemocnici. První hradecký ročník a 34. ročník aviatické pouti představuje přes 40 letadel a další techniku v doprovodném programu. Návštěvníci třeba dnes mohli vidět průlet dvojice stíhaček JAS-39 Gripen, proudových stíhačů Eurofighter Typhoon z německé základny v Neuburgu, nebo akrobatická vystoupení třeba v podání Scandinavian Airshows či českého akrobata Martina Šonky. V české premiéře se v Hradci Králové představila třeba i americká stíhačka German F-8F2 Berset, vyvinutá na konci druhé světové války. No ale kdo ve východočeské metropoli raději než letadla, vodu a koupání, tak si ode dneška taky přijde na své začala koupací sezona. Hradec Králové totiž spustil letošní sezonu svého jediného koupaliště na Flošně. Novinkou je ode dneška i ždímačka na plavky.
6: Areál bude zatím otevřený denně od 10 do 18 hodin. Venkovní bazény jsou už v téhle chvíli vyhřáté na 26 stupňů. Vedle nové možnosti vyždímat si plavky, tady je i nový stánek s plaveckými potřebami a také nové toalety u dětského bazénu. Ty by měly začít sloužit ale až během léta. Ceny vstupného město nechává na loňské úrovni. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Míříme do Asie. Vietnam začátkem června propustí při amnestii skoro 10 000 vězňů, včetně desítek cizinců. Podle ministerstva bezpečnosti se tak stane u příležitosti úspěšného sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Kanoista Václav Chaloupka skončil druhý v úvodním závodu světového poháru ve vodním slalomu ve slovinském Tacenu. Mistr světa z roku 2021 ve finále nestačili na domácího Žigulina Hočevara a zkompletoval tak medailovou sbírku české výpravy ve Slovinsku. Navázal na páteční třetí místo Jakuba Krejčího mezi kajakáři a dnešní triumf kanoistky Terezy Kneblové. Finálovým zápasem mezi fotbalisty Paris Saint-Germain a Arsenálem London dnes vyvrcholí Liga mistrů. Pařížané se můžou stát teprve druhým týmem v moderní éře soutěže, který trofej obhájí. Londýnský celek bude usilovat o první triumf. V dosud jediném finále před 20 lety neuspěl. Zápas se odehraje v Budapešti v Maďarsku v Puškáš aréně a právě začíná v tuto chvíli. V Paříži jsou na to také připraveni, buď na velké oslavy, anebo na násilnosti v ulicích. Obchodníci na slavné Champs-Élysées proto opevňují výlohy svých obchodů třeba paletami.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: I 31. května bude všelijak, slunce, ale spíš hodně mraků. Nejvíc z nich může napršet v Pošumaví. A teploty do 28 stupňů Celsia. Nejvíc bude v Polabí, ve středních Čechách a taky Praze.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: A až do večera počítejte taky v Českých Budějovicích s uzavírkou některých ulic v centru jihočeské metropole. To kvůli běžeckému maratonu. Tuto chvíli neprojedete od náměstí Přemysla Otakara II. Přes Mariánské náměstí, dál přes Jiráskovo nábřeží a nebo Dlouhou louku. A to až 22 hodin 30 minut. Pozorní buďte na Chomutovské dálnici D7 ve směru od Chomutova do Prahy za sjezdem na Vítozeves na Kladensku je u kilometru 57, na Lounsku je u kilometru 57 Chodec. No a D3, jeho česká dálnice nám v okolí Českých Budějovic teď hlásí po bouřkách dost louží a dost to tam klouže. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. No a dneska stále s Tomášem Fílou.
0: Máme 4 minuty po 6. hodině a já jsem teď našel poslední čísla, poslední statistiky a představ si, Láďo, že u nás se pije čím dál méně piva. Myslíš si, že to bude mít na něco vliv?
5: No na pupky, ne?
0: No a taky ztratíme to prvenství světový,
5: jo? No jo, no.
0: Tak jako v hokeji se nám úplně nezadařilo a teď přijdeme ještě i o tohle. Podle mě čistá katastrofa. Za malou chvíli prozradím dřív, kam to vlastně všechno spěje. Do té doby to nejlepší z muziky Anaka, Gigi D'Agostino, anebo právě teď Ava Max.

jisté místo tady u nás na Frekvenci 1, to přesně ve čtvrt na 7. Teď jsem si přečetl zajímavý titulek. Češi pijí stále méně piva. Tak co, zruší se ty hospody nebo ne? Teď my takhle přijdeme o to světové prvenství, které jsme vždycky v konzumaci tohoto zlatavého nápoje měli. Nicméně, velké pivovary, ale i ty malé, říkají, že se rozhodně nemusíme ničeho obávat. Jen se prý proměnila ta kultura. To znamená, že zatímco dříve chodili lidi do hospůdek právě a jenom kvůli pivu, tak dnes už se tam chodí setkávat. Velmi tu návštěvnost ovlivňuje i prostředí. Chodí tam diskutovat. Zkrátka dobře, začínají se z toho dělat takové klubovny a to pivo už tam nehraje prim. Ale aby jsme

pořád zůstali tedy u nějakého toho pivního moku, tak jak prozradil jeden z předních výrobců tady u nás v Tuzemsku, tak zatímco před 20 lety nealkoholické varianty piva tvořily pouhé 1% prodeje, tak dnes už je to 11%. A přidávají se k tomu samozřejmě i ostatní, i malopivovary, které říkají, že zkrátka nealkoholické varianty zlatavého moku jsou neuvěřitelně na vzestupu a můžou za to hlavně mladí, kteří chtějí žít zdravě, drží si figury, myslí na své zdraví, stravujou se, no a tak to přece potom si nebudou ty břicha s těma pekáčema buchet kazit nějakým pivkem, tak raději sáhnou po něčem nealkoholickém. V každém případě nemusíme mít strach, hospůdky a hospody, ty stále žijí, ty zanikat nebudou, jenom se to prostě celé tak nějak proměňuje. Čemu vy dáváte přednost? Stále ta klasika v podobě piva, a nebo také čím dál tím častěji saháte po něčem nealkoholickém, ochuceném, zkrátka dobře, asi něčem tedy zdravějším. No, necháme na vás, můžete nám to napsat i sem na Frekvenci 1, nebo využít k tomu i aplikaci našeho rádia. Docela by mě to zajímalo, pokud napíšete, tak velmi rád sdělím, jak na tom jste, popovídáme o tom. Do té doby si ale dáme to nejlepší z muziky. Chybět nebude ani náš další host, který sem v týdnu přišel. Tentokrát jim bude zpěvák Tomáš Klus a my mu položíme zajímavou otázku. Jestli při skládání svých skladeb používá AI nebo ne? Tak co myslíte? Do té doby si dáme určitě třeba skupinu Jelen s Janou Kirchner a nebo také Luis Capaldi je připraven tady u nás na Frekvenci 1. Tak pojďme na to.

0: na frekvenci 1, to krátce před 6:30. No a teď už tady zní melodie zpěváka, který jsem v týdnu přišel za námi povídat si s Mírou a Lubkou. Řeče samozřejmě o Tomáši Klusovi, kterého se mimo jiné Lubka s Mírou ptali právě na to, jestli při skládání svých písní používá také čím dál tím více a hojně využívanou AI.
1: Jako občas jo, já třeba dělám takový věci podivný tam, že jak věřím tomu, že je jako chytrá tím, že má nastudovaný všechny ty věci, tak já si třeba nechávám vykládat sny podle Junga. Že si říkám, tak ona to tam má jako nasosaný, ne? Aha. Tak ukaž mi ty symboly, jak to, protože to, než si člověk vyhledá v těch různých, protože on to nemá v jedný, nebo teď už to má vlastně, v té červené knize to tam je, ale zkrátka dobře, jako si zkracuju cestu k výkladu snů, když si ho zapamatuju náhodou. Ale jinak, jako že bych se ptal, to moc ne. Jako občas, když děti jsou hodně intenzivní a potřebuji něco vidět, tak jako abych zamachroval, tak podle věcí to jako udělám. Ale jinak jsem takový jako, trošku mám obavy furt se do ní jako vkládat. Měl jsem takový ty spásný myšlenky toho, že se k ní budu chovat jako hezky a používat hezký výrazy a tím pádem z ní vychovám jako hezkýho krakena, ale zatím teda, co sleduju ty zprávy, tak většinou si z toho lidi spíš dělají srandu, nebo tam jakoby dělají ty brutální věci, takže jako jsem asi v oslabení, tak jsem to vzdál, no. Marie,
0: už zase máš tu lenku. Tak to byl Tomáš Klus tady u nás na Frekvenci 1. Samozřejmě i v příštím týdnu budeme zvát zase celou řadu dalších známých osobností, a to nejen z pěvecké branže, ale samozřejmě i z té herecké. Zkrátka lidi, kteří mají co říct, tak ti jsou tady u nás vítáni. My už teď ale míříme opět k tomu nejlepšímu z muziky a my tady aktuálně máme připraveného právě Bruno Marse. I Just Mind. Tak pojďme se třeba lehce zavlnit v bocích. Proč ne? Teď dnešní podvečer k tomu vybízí.

minuty před 6:45 rozhodně nepatří mezi hvězdy, které se narodily se zlatou lžičkou v zavinovačce. Narodila se v Hollywoodu, v Los Angeles. Její maminka pracovala jako hospodyně a otec, ten byl zaměstnancem čerpací stanice. Už v 10 letech ale projevila velký talent a zájem o hudbu a v roce 1978 spolu založila skupinu Go-Go's, s kterou vystupovala až do 85. roku. Poté se ale skupina rozpadla a ona pokračovala ve své úspěšné solové kariéře. A právě z té doby, z roku 1997, jsme měli možnost slyšet tenhle její velký hit. Jinak Go-Go se dali opět dohromady a tak spolu vystupovali ještě v roce 1999 a poté se opět rozpadli a vrátili se k muzice v roce 2022 a dvě festivalová vystoupení také přidali ještě v roce 2025, tedy loni. V každém případě Belinda Carlisle je tady u nás jako doma a my moc rádi hrajeme, ale pokračujeme dál v tom nejlepším z muziky. Čeká nás třeba Cutting Crew, také Katarína Knechtová, nebo právě teď tady máme připravené Imagine Dragons.

0: Frekvenci 1, máme tady 19. hodinu a s ní samozřejmě také připravené i čerstvé zprávy.
1: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A s nimi ve studiu připraven i Láďa Jakub.
3: Krásnou sobotu i v neděli hrozí na českém jihozápadě bouřková kalamita. Část Terezína na Litoměřicku bude v novém a ve Zlíně si dnes děti můžou zkoušet chemické pokusy. Je 35. a i zítra hrozí hlavně někde v Pošumaví na jihozápadě Čech silné bouřky. Výstrahu pro jihočeský a plzeňský kraj má pro nás Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Také v neděli 31. května se v odpoledních a večerních hodinách očekává výskyt silných bouřek, při níž se může objevovat vítr s nárazy 15 až 20 metrů za sekundu, krátkodobě intenzivní déšť, úhrny kolem 30 mm a také kroupy. Bouřky se očekávají místy v jihozápadní polovině území, na rozdíl od soboty se mohou vyskytovat i v pozdějších večerních hodinách.
3: Ještě doplním, že pro střední a severozápadní Čechy platí až do zítřka stále výstraha před vznikem požárů. A severněji od Prahy zůstaneme. V Terezíně na Litoměřicku začne oprava střech dvou budov, které jsou teď v havarijním stavu. Na rekonstrukci historických objektů dohlednou kromě památkářů i vědci z Českého vysokého učení technického. Pomůžou s výběrem materiálu, řešením oprav vlhkých zdí a dalšími problémy při rekonstrukcích technických památek, jak uvádí zástupce Klocknerova ústavu ČVUT Jiří Kolísko.
5: Naší úlohou je vlastně odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů. Umíme kontrolovat materiály při dodávkách, při té samotné realizaci. Takže ta škála, řekl bych, toho supportu je poměrně velká.
3: Pevnostní města Terezína taky Josefov na Náchodsku dal v 18. století vybudovat císař Josef II. Jako obranu proti vpádům z Pruska. Ve své době představoval špičkový obranný systém, který ale nikdy nebyl prověřený v boji. Mezi lety 1941 až 45 nacisté internovali v terezínském ghetu 155 tisíc Židů z celé Evropy. Policisté už od středy pátrali po 63-letém muži z Břeclavska. Do rozsáhlé akce se zapojili desítky policistů, psovodi, jízdní policie a dobrovolníci. Pohřešovaný muž ve středu odešel z domova a nevzal si sebou léky. Dnes odpoledne ho našli mrtvého, a to na kraji Břeclavy. Jaké je to být vědcem, dělat pokusy a nosit bílý plášť? Si děti můžou dneska vyzkoušet na filmovém festivalu ve Zlíně. Fakulta technologická Zlínské univerzity Tomáše Bati totiž připravila na náměstí Míru v centru tajemnou laboratoř s podtitulem 20 000 mil pod mořem. Víc o vědeckých modulech nám řekla zástupkyně fakulty Petra Chrástková-Kopásková.
6: My už několikátým rokem tady máme moduly, ve kterých se snažíme přiblížit menším dětem vědu. Máme tady dva moduly a v nich máme čtyři pokusy. Tady ty pokusy na jedné straně se týkají genetiky. Ukazujeme dětem vlastně to, že i ovoce může mít nějaký genetický materiál v sobě. Pak tady máme pokusy s hydrofobním pískem a tady, co jsme slyšeli, tak nám tady proletěla vlastně raketa.
3: Já ještě doplním, že do zábavné laboratoře při filmovém festivalu ve Zlíně přišlo v minulých letech každoročně kolem 2500 až 3000 dětí. No a ještě míříme na finále Ligy mistrů do maďarské Budapešti. Paris Saint-Germain, Arsenal, Paris 0-1. Je přestávka po poločase.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: A zítra pozor v jihočeském a západočeském regionu na silné bouřky, jinde budou slabší nebo bude v uvozovkách jenom pod mrakem a teploty do 28 stupňů, nejčastěji v Polabské nížině a u Prahy. A teď pozvánka k našemu večernímu programu na Frekvenci 1. Na party pro vás chystáme další party mix, startuje už ve 20 hodin. A hned teď ještě česká a slovenská hitparáda s Janou a Mikešem.
7: Česká hitparáda Frekvence 1.
2: Jana Knížková
7: a Roman Mikeš.
8: Hitparáda.
9: Vedro. Jako blázen. Je vám taky takový horko jako nám?
8: Hele, já jsem ti jenom chtěla říct, že zítra je Mezinárodní den papoušků.
9: No já to vím.
10: Ty to víš.
9: No, ale my zas nemáme už, přes rok nemáme
10: papouška. Vy nemáte papouška.
9: Protože se
10: my
9: čeká...
10: My jste ho totiž loni na Mezinárodní den papoušku snědli.
9: No jasně, no, ze zelím.
10: No tak.
9: No tak, když to tady říkáš, takové blbě, no.
10: Brutál.
9: Ne, papoušky mám.
10: My máme rádi.
9: Ty hejpeš tím mikrofonem a já nevidím na tu.
10: Jo, sorry, sorry.
9: Takhle, no, teď sorry. Je to dobrý, teď tak. Vidím, no.
10: Teď vidí, jdeme na to, kdo nám vypad.
9: Tak, vypadly nám dva interprete, který teda jsem nečekal, že nám vypadnou.
10: No tyhle, o nich jste musel čekat. Po 10 týdnech.
9: No tak já jsem si chtěl nechat tu dvojku.
10: Jo,
9: no,
10: takhle,
9: no, no.
10: Tak já řeknu tu první,
9: řekni jedničku.
10: Po 10 týdnech končí Alice Látková a Xindl X. Hele, ty tady vévodili, celých 10 týdnů si užívali vrcholné pozice. No ale pak tady je opravdu velká, jako velká...
9: No pro nás překvapení trošku.
10: Já vymyslel to velká překvapení.
9: Velká překvápka.
10: Prosím vás, to jsme opravdu nečekali.
9: Kde zpívali ptáci Tereza Anna Marie, minule typ číslo 2, bohužel nelíbil se vám, a je to škoda. Mně se to teda, zkuste si to ještě poslechnout jednou, třeba
10: jako už najdete. To se neprotlačíte.
9: Ne, to už se neprotlačíte.
10: Ale zvláštní.
9: Ale je to tak.
10: No. Já to tak smutný. Nevadí, prosím vás, máme tady Nicole Votrubovou, písničku Jsou dny. Nicole Votrubová, zpěvačka, herečka, které jste si mohli všimnout například v Poslední Superstar, a od té doby vydala několik autorských singlů, založila vlastní kapelu a pravidelně vystupuje po celé České republice. Vedle hudby se věnuje také herectví a působí divadelním souboru Františka Rybočka.
9: Jsem mluvila rychle teď.
10: A jenom důležitá věc, že jednou z nejvýraznějších je spolupráce s imitátorem a bavičem Petrem Jablonským.
9: A naším kolegou. Tak, prosím vás, tady máme typ číslo 2 a to je, ten název je Le,
10: sushi.
9: Píše se to Y a co a čte se to Pajaco. V závorce napsáno opravdu s C.
10: Takže Le Pajaco.
9: Le Pajaco. Je to kapela z Bratislavy, která už dobrých 30 let patří mezi nejvýraznější formace na slovenské scéně. Vznikla v druhé půlce 90. let a slovenští posluchači si ji oblíbili hlavně díky jejímu originálnímu zvuku, vtipným textům, nadhledům a koncertům plným energie.
10: Aha, takže za chvilku energická muzika. Tak Le Pajaco. Pojďme udělat rekapitulaci. Typ číslo 1, Nicole Votrubová, Jsou dny.
9: A typ číslo 2, Le Pajaco, Sushi.
7: Česká hitparáda frekvence 1.
2: Typ číslo 1.

0: Na začátku této hitparády na Frekvenci 1 vám musíme říct jednu, prozradit jednu věc, že jste nám udělali velkou radost, protože takovýhle mixung tady už dlouho a dlouho nebyl. Je to dobře, mně se líbí vždycky, když se to mění a ne, když říkáme to samé, co jste hlasovali na minulý týden.
1: To bychom vlastně vůbec nemuseli říkat, že? No. Kdybychom říkali to samé, co jsme říkali minulý týden.
0: Jste řekla, jak naše sousedka na Pavlač.
1: Tak hele, prší jen celé je Miro Šmajda.
0: Miro Šmajda, prosím vás.
1: Slyšel jsi tu písničku? No, on tam ten nápis fakt má?
0: No já to vím.
1: Miro, teda prší. No.
0: Když vám život naloží, zbude emoce, Miro Šmajda na novém mini
1: albumu. Šmajda, ty mu říkáš Šmarda.
0: Šmajda, no, mini album Moodboard vypráví, jak mu nehoda ve Vietnamu a poslední rok a půl změnili pohled na svět. Miro Šmajda není jen zpěvák, je to vášnivý Šmajda, vášnivý cestovatel. Já vám řeknu, proč se mi to plete, protože my tady máme kolegu, který se jmenuje Šmarda. No, to je
1: který,
0: ono.
1: Který?
0: No, ten ze zhora, na Reflexu.
1: Jo, aha.
0: Nebo u Reflexu někde.
1: No, pod Reflexem.
0: Pod Reflexem, Miro Šmarda. Takže tohle je Šmajda, Miro Šmajda.
1: A tady ale se to, píše, jako takhle, že... ty to říkáš, že kdybychom si to pletli my, ale ty jsi jediný, kdo si to pletl.
0: Já jsem to chtěl na vás hodit a nevyšlo to, že to prozradil. Prosím vás, není to jen zpěvák, je to vášnivý cestovatel, profesionální fotograf. Právě tyto světy se protnuly v konceptu EP Moodboard.
1: What is it EP?
0: EP.
1: Jo, takhle.
0: No, já to čtu česky.
1: Co to je za zkratku?
0: To je něco jako...
1: Dobrý, jdem dál.
0: Elap is Gerald.
1: Deváté místo. Tak prosím vás, deváté místo patří Charlotte Gotové, respektive Charlotte Got s písničkou Into Deep. Taky velká spolupráce, překvapení, protože ona opravdu spolupracuje se skvělejma muzikantama. Za mě je to úplně super písnička. Spolupracuje s umělcem, který produkoval písničky pro například Miley Cyrus, Adele, Jamesa Blunta nebo Lana Del Rey.
0: A je to z toho slyšet, mně se to taky líbí, je to takové, já tam slyším i to J-Dead, takový víš, jako
1: jo,
0: to Miley Cyrus. Moc se mi to líbí, písnička skočila z desítky na devítku, uvidíme, jestli Charlotte poběží a postoupá výš.
1: Postoupá výš. Tak pojďme udělat rekapitulaci. Na desátém místě Miro Šmajda prší.
0: A na deváté místo Into Deep Charlotte Got.
2: Místo desáté.

0: Tak je tady osmička a sedmička a na osmém místě pro tento týden je takový trošku jako propadeček.
1: Jo, je to ona, jsem říkal, že to je zamotaný.
0: Prosím vás, Poetika s písničkou Blízko byla pátá a teď je osmá. Je to novinka, která vznikla během mezinárodního songwriting kempu ve Varšavě, což je v Polsku, kdybyste nevěděli. Hlavní roli v klipu stvárnil Ondřej Brejška, což je sám Ondřej Brejška, který se vydal tančit do ulic Prahy.
1: Ano, to jsme říkali a říkali, že mu to bylo nejdřív trapný a pak vlastně zjistil, že to je pohoda.
0: Protože si ho nikdo nevšímá, že jo?
1: No, přesně, pravda, kdyby takhle tancoval, já
0: nevím. Jste úplně ukradený.
1: No, tady, to je právě, to je krása tý Prahy.
0: No, já jsem třeba minule. Já
1: tančila na stole a nikoho to nezajímalo. Naha, tak jsem si líkla a stejně to nikoho nezajímalo.
0: Koupila jsem si nový brýle a nechala jsem si tady takhle viset tu cedulku a nikdo mi neřekl, že mi tam visí ta cedulka.
1: No, protože si myslím, že to je nová moda.
0: Možná.
1: Víš, to tady jako pozor na to.
0: No, to je pravda. Takže osmé místo Blízko. Poetika, teď jdem na sedmičku.
1: Sedmička, to je, pokud se nemýlíme, z třetího místa propad na sedmičku.
0: Wow.
1: Takže z bronzovky na sedmý místo Právo žít Highland opět a Radeček.
0: Wow.
1: Museli jsme říct, nebo musím k tomu říct, že dokumentární, já už mluvím za tebe, jsem jak dvouhlavej drak. No.
0: Jsi jak politik.
1: Dokumentární film Dereci Diva sleduje turné kapely Highland po českých věznicích a chtějí tím upozornit na problémy jak za, tak před mřížemi. Stav českého vězenství je alarmující vysoká čísla návratnosti odsouzených zpátky za mříže spolu s přeplněností věznic a nedostatkem financí a personálu dělá z vězenství časovanou bombu.
0: Je to docela vážný téma, takže z toho si určitě nebudeme dělat legraci. Pojďme udělat rekapitulaci. Na osmém místě Poetika Blízko.
1: A sedmé místo Právo žít, Highland a opět a Radeček.

věčnou hrou a chci jít dál. I když kráčím denně tmou, tak se mi zdá, že někde všechny stíny končí.

0: No a my jsme se v hitparádě na rádiu Frekvence 1 přesunuli.
1: Přes tak, půlky.
0: Přes půlky. Dostal kdy, jsem, jsem přes půlky.
1: Kdy jsi naposled dostal přes půlky?
0: Já ne, a ty?
1: Já jsem vám chtěla vyprávět jednu věc, ale nebudu vám ji vyprávět, protože je to strašně intimní.
0: To je intimní, ale můžete se podívat třeba
1: na... Já jsem se prostě, jako jsem se teď si říkala, že se trošku vohlím víc, tak jsem se vohlila víc a jak jsem se víc vohlila, tak, tak to začalo růst, tak to strašně kouše.
0: Kouše to. No a ono je to vidět, že to máš takhle na té bradě. Ale musím vám říct, že jestli chcete nějaký jako takovouhle přespůlky, tak se podívejte na poslední reflex.
1: Na
0: poslední reflex na titulní straně je kdo? No,
1: Babiš.
0: Ne, je tam Šilerka a je tam s Bičíkem.
1: Tak prosím vás, 6. místo pro tento týden. Novinka z týdnu minulého, Petr Kolář s Olympikem. Co je vůbec v nás? Tohle netradiční spojení. Single, který byl slavnostně pokřtěný na začátku května na pražském Střeleckém ostrově. A kmotrami byly, pozor, Bára Basiková a naše kolegyně Malta Jandová.
0: To asi proto, že tatínek Janda je její tatínek. Její...
1: Dalibora Jandy. Teda Petra,
0: Petra Jandy. Úplně lék, počkej, to ještě Marta ti to vyčíní.
1: Martičko, promiň. No. A ona někde v nějakém rozhovoru říkala, že si to oni lidi myslí, no, že je dcera, no, no, že je dcera Dalibora.
0: My bychom neměli teda.
1: My bychom si to myslet neměli. No. Takže písnička, která byla nasazená minulém týdnu, je na šestce.
0: Teď tady máme 5. místo. Ze sedmičky na pětku skočil Petr Perk. Je 5. týdnem v hitparádě. Ta písnička se jmenuje To se ti zdálo. A,
1: Co se ti zdálo?
0: Ježiš, to vám
1: mě se zdál taky, mě se fakt zdál hrozný sen.
0: Já už teda nelítám ani neběhám, to už je dávno pryč, ale za to se mi zdají takový ty úplně realistický sny.
1: Jakože se to prostě fakt může stát.
0: No.
1: A se zbudíš a seš rád, že se zbudil.
0: No.
1: A jdeš se převlíknout.
0: No, právě. Říká se tomu poluce. Takže opavský zpěvák Petr
1: Perk
0: bodoval v hitparádě, já už taky ne. Frekvence 1 už dvakrát, tady u nás už dvakrát bodoval. S písničkou Uprostřed duše se dostal na druhé a písničkou Letíme vysoko na třetí místo. Nyní přichází s písničkou To se ti zdálo, kterou navazuje na své minialbum Uprostřed duše. Zpívá se v ní o momentech, které by člověk neměl promarnit jen proto, že se bojí udělat první krok.
1: Tak je tady 5. týdnem, minulý týden 7., teď 5., myslím, že si to zaslouží potlesk, takže tak gratulujeme a uděláme rekapitulaci. Na 6. místě Petr Kolář a Olympik, co je vůbec v nás?
0: A 5. to se ti zdálo, Petr Perk. Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo 6.

Nežasnou světla poslední.

0: Přátelé, máme tady hned tři interprety, než vám řekneme, kdo je vyhrál. UDG kapela s písničkou Odlétáš.
1: Ty lítaj, veď, nahoru,
0: jo,
1: no.
0: Ty to mají dobrý, to jo. Ale byli druhý, teď jsou čtvrtí. No, koukala jsem, že vystupovali společně s kapelou Rybičky 48 v Kutné Hoře.
1: Viděl jsem, no.
0: Takže jsou to kluci šikovní. Takže já myslím, že ten jejich rozpad, rozklad a já nevím, co to všechno tam se odehrálo.
1: Jaký tahanice jsou tam.
0: Asi to nebylo
1: teď,
0: no, příjemný. Tak jako možná jim to trošku přineslo ovoce, nevím.
1: Jestli se tak ve sportovní terminologii se říká, že je to nakoplo.
0: Že je to možná nakoplo.
1: Nakoplo, no.
0: No, každopádně písnička na čtvrtém místě, myslím, že to je skvělý úspěch. Pojďme na to.
1: No, nevím, jako úplně byli druhý, jo. No. Jestli to je super úspěch, spadnout z dvojky na čtyřku.
0: Tak mohli být desátý.
1: No, to je pravda, no, to je pravda.
0: Já vidím sklenici do pola,
1: zaspívejme si do pola. Tak a teď pozor, z šestého místa na třetí vzpomeneš si Miraj a Eva Farná. Sedmým týdnem v hitparádě, tady je krásný taky skok, no.
0: Výborný, Miraj má miminko. Mirajovi se narodil miminko.
1: Já myslím, že to říkala minule. Já jsem se ptal, jestli to porodil on nebo ne, a byl to jako...
0: Už to bylo minulý týden,
1: směšný, no. Jo, to by to ten čas letí.
0: Počkej, já mám pocit, že to byl tenhle týden.
1: A nebyl, tak možná to byl někdo jiný než Miraj.
0: To, počkej.
1: On, miminka se rodí furt, jako nezastaví.
0: No, jako pozor.
1: No, je tam
0: teda. Teď se to trošku přibrzdilo, jako ten tam...
1: Ale Babiš něco vymyslí.
0: Já jsem to
1: chtěla. On něco vymyslí, to se nebojím.
0: Takže Miraj má miminko, Eva Farná skvěle zpívá, má taky novou písničku Perpetuum Mobile s písničkou Vzpomeneš si, jsou na trojce. No a na druhém místě, tohle je opravdu prostě překvapení jako kráva.
1: A víš proč? Protože jsme to říkali, ty jsi říkal, to je divný minulý hitparádě, protože šestým týdnem jsou Činásky furt někde na chvostu. Prsk! A jsou druhý.
0: Jako to je neuvěřitelný. Z devítky na dvojku.
1: Teda, to je jako...
0: Kluci, gratulujem.
1: Takže pojďme udělat rekapitulaci.
0: Na čtvrtém místě Odlétáš by UDG.
1: Na třetím místě Vzpomeneš si by Miraj a Eva Farna.
0: A na dvojce Selhání by Činasky.
2: Místo čtvrté. Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Při výběru hudby pro vás neděláme kompromisy. Hrajeme vám to nejlepší z nového milénia. Z 90. let. A taky kultovní hity let 80. Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Hit paráda.
1: Česká hit paráda. Frekvence 1.
0: Místo

0: No a je to tady, počkej.
1: Víš, co to je za písničku?
0: Vím, ale nevím, jak se jmenuje. Je kouzelníci, nějaká pohádka to je.
1: Tak na prvním místě...
0: Dřív než něco večerníček. Máme to.
1: Na prvním místě pro tento týden. Křídla pro život Olga Lunová, Elis Mráz, Šárka Vaňková, Daša. Tyhle holky se zapojily do charitativní činnosti, poskytly tuhle skvělou písničku. I vy se můžete zapojit, udělat něco pro dobrou věc. Tenhle projekt se jmenuje Křídla pro život, stejně jako ta písnička. A já myslím, že není lepší závěr po 10 týdnech skončit první.
0: Teď jsem to chtěl říct, ale ty jsi mi to vzala, tak už to říkat promiň, nebudu. Ale to nebo já jsem taky chtěl něco říct. Není lepší závěr, než se rozloučit.
1: Tak to řekni svými slovy.
0: My uděláme víc cuc. Takže, hele, byli tady 10krát, prolítli celou hitporádu od zhora až dolů a teď se loučí s takovouhle jedničkou na prsou. Holky mají mezi prsí takhle tu medaily.
1: Jako mě tam teče pot.
0: No.
1: Víš, jak se pozná, že je hodně teplo? Když mi tady takhle mezi prsí teče pot.
0: Jenom tobě, ale.
1: Teče pot.
0: Tak my si dáme teď teče pot. Zapijeme teče pot, holky. Blahopřejeme ještě jednou. Děkujeme.
1: Děkujeme za účast. Děkujeme z vám, že hlasujete. Hlasujte samozřejmě dál. Hlasovat můžete, pozor, ale do omezeného času.
0: Ano, je to teď do úterka, a to už vy víte, to už
1: ale
0: je dlouho.
1: Ale
0: je to
1: tak, ale třeba naladil, třeba tento skvělý pořad naladili noví posluchači a nemají tuhle.
0: Narazili. To už myslí na to, jak to zapít. Ani už naráží sud piva.
1: Tak, prosím vás, do 12. hodiny do úterý.
0: Do úterka. No a musíme vám říct, že dělejte to, jak jste to dělali teď, protože takhle, když s tím zamícháte, tak je to zajímavější.
1: Je to takový šťavnatější. Mějte se moc krásně, ať se daří a my se budeme těšit v příštím týdnu. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Loučí se Roman Mikiš.
0: A Jani Knížková.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ze studia F1 vás zdraví Láďa Jakub. Premiér nechystá změny ve vládě. Při seskoku padákem v Hradci Králové se zranil parašutista. A pozor na silné bouřky i v neděli. Premiér Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Ministerský předseda označil vztahy v koalici za výborné. Spekulace o výměně ministrů označil na akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím za nesmysl. Ke konci června chce Babiš navíc vyhodnotit to, jak plní program a kde jsou rezervy.
2: Nějaké spekulace, že budeme měnit ministry, jako je nesmysl. My vyhodnotíme, já vyhodnotím hlavně od 36. jak plní jednotlivý ministři program a uvidíme, jak plní. Určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukce, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zunou na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kde vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zuna byl proti. Míříme na východ Čech. Při seskoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na Královéhradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů. Sanitka ho převezla k ošetření do nemocnice. Druhý pak spadl do vody. Jeho převoz do nemocnice ale nebyl nutný. A z Hradce Králové do Brna. Dopravní podnik Brno letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Senior Bus. Zájem je velký a někdy se zájemcům nedaří objednat, protože Senior Bus je zkrátka plný, vytížený. Víc řekl u příležitosti 10. výročí spuštění služby generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.
3: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci. Takže máme teďkom sestavený dobrý tým lidí, kteří si to jako uvědomují a proto ta služba taky má ten jako lepší rozměr.
1: Původní služba začínala se dvěma auty. Za 10 let už řidiči se seniory absolvovali 200 tisíc jízd. Pokud je to možné, jede seniorů společně i víc. Nejčastějšími cíly jsou dlouhodobě zdravotnická zařízení, ale seniori službu využívají třeba i k cestě za nákupem, za kulturou či přáteli. Míříme do Itálie. V Římě se během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku připadajícímu na úterý splašili koně. V provozu cválali po ulici. Podle agentury APA po této neobvyklé podívané zůstaly materiální škody a dvě lehce zraněné ženy. Podle policie se incident stal na vytížené dopravní tepně Via Cristoforo Colombo. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v přípravě s Kosovem nenasadí některé opory. Šanci dostanou nováčci. Všichni hráči jsou zdravotně fit. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pozor na silné bouřky, meteorologové ale přesně nevědí, kde a kdy by mohly během víkendu udeřit. Má napršet 30 mm vody a nafoukat velmi silný vítr. Teploty v neděli 31. května do 28 stupňů, a to na moravském jihu a v Polabí, ve středočeském a východočeském kraji.
0: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Vyprošťování lebky svaté Zdislavy z betonu trvalo přes 16 hodin. Dál nebude podle litoměřické diecéze vystavená. Regulace kratomu nefunguje, tvrdí premiér Babiš. A ve Zlíně se světovou premiérou animovaného filmu naplno rozjel dětský filmový festival. Láďa Jakuba, podrobnosti právě teď. Celkem přes 16 hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu. Do ní ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jabloném v Půdještě na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, a to při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jabloném. Valchářová popsala ruční postup očištění zabetonované lebky.
3: Musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
2: Pro duo uznávaných restaurátorů nebyla záchrana lebky svaté Zdislavy z betonu prvním setkání s touto relikvií. Do rukou se jim dostalo už loni. Provedli tehdy její kompletní opravu a odbornou takzvanou impregnaci. Právě ošetření cenné relikvie teď přispělo podle Valchářové k tomu, že se ji podařilo zachránit. A pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl nechce riskovat, že by se lebka svaté Zdislavy ztratila podruhé. Z bezpečnostních důvodů se proto církev rozhodla cenou relikvii dál nevystavovat a uložit ji do hrobky světice v bazilice. Kdy to bude, ale zatím nebylo rozhodnuto. Rozhodnutí chce Přibyl nechat na svém nástupci v čele litoměřické diecéze.
4: To, co se stalo, se může stát kdykoliv a já se domnívám, že ty bezpečnostní důvody jsou tak rizikové, že to nevyváží ten fakt, že by se mohla ztratit podruhé. A máme zkušenost činů podobných, že to je spíš jako inspirativní čin. To znamená, kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, jako celkem bych se i vsadil, že by nastal chvíle brzo, že bychom oni přišli podruhé. A to je hazard.
2: Regulace kratomu podle premiéra Babiše nefunguje. Okamžitý zákaz podle něj nebude. Posílí se kontroly, řekl ministerský předseda při akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím. Zástupci policie nebo dětských lékařů zákaz při středečním kulatém stolu podpořili, zatímco odborníci na závislosti nebo ekonomiku varovali před růstem černého trhu. Ministr kultury Otto Klempíř potvrdil, že reforma zákonů k České televizi a Českému rozhlasu nebude. Koalice dospěla k závěru, že pro zrušení televizního rozhlasového poplatku není nutné měnit celý systém. Animovaný snímek Tajemství křišťálové planety měl v sobotu světovou premiéru na Zlín Film Festivalu. Režisérem česko-chorvatsko-slovenského snímku je Arsen Anton Ostojič. Zlín Film Festival se koná 66. rokem. Je největší a nejstarší svého druhu na světě. Potrvá až do 3. června. Uvede 300 snímků z rekordních 57 zemí.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Bouřky přes celý víkend na různých místech Česka čekáme. Nejčastěji má pršet a bouřit v neděli v západních a jižních Čechách, tedy odpoledne v Pošumaví, no a nedělní maxima do 28 stupňů Celsia. Takový bude poslední květnový den.
1: To nejlepší z muziky.
5: Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ze studia F1 vás zdraví Láďa Jakub. Premiér nechystá změny ve vládě. Při seskoku padákem v Hradci Králové se zranil parašutista. A pozor na silné bouřky i v neděli. Premiér Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Ministerský předseda označil vztahy v koalici za výborné. Spekulace o výměně ministrů označil na akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím za nesmysl. Ke konci června chce Babiš navíc vyhodnotit to, jak plní program a kde jsou rezervy.
2: Nějaké spekulace, že budeme měnit ministry, jako je nesmysl. My vyhodnotíme, já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotlivý ministři program a uvidíme, jak plní. Určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukce, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zunou na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kdy vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zuna byl proti. Míříme na východ Čech. Při seskoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na Královéhradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů. Sanitka ho převezla k ošetření do nemocnice. Druhý pak spadl do vody. Jeho převoz do nemocnice ale nebyl nutný. A z Hradce Králové do Brna. Dopravní podnik Brno letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Senior Bus. Zájem je velký a někdy se zájemcům nedaří objednat, protože Senior Bus je zkrátka plný, vytížený. Víc řekl u příležitosti 10. výročí spuštění služby generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.
3: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, kdy to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci. Takže máme teďkom sestavený dobrý tým lidí, kteří si to jako uvědomují a proto ta služba taky má ten jako lepší rozměr.
1: Původní služba začínala se dvěma auty. Za 10 let už řidiči se seniory absolvovali 200 tisíc jízd. Pokud je to možné, jede seniorů společně i víc. Nejčastějšími cíly jsou dlouhodobě zdravotnická zařízení, ale seniori službu využívají třeba i k cestě za nákupem, za kulturou či přáteli. Míříme do Itálie. V Římě se během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku připadajícímu na úterý splašili koně. V provozu cválali po ulici. Podle agentury APA po této neobvyklé podívané zůstaly materiální škody a dvě lehce zraněné ženy. Podle policie se incident stal na vytížené dopravní tepně Via Cristoforo Colombo. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v přípravě s Kosovem nenasadí některé opory. Šanci dostanou nováčci, všichni hráči jsou zdravotně fit. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pozor na silné bouřky, meteorologové ale přesně nevědí, kde a kdy by mohly během víkendu udeřit. Má napršet 30 mm vody a nafoukat velmi silný vítr. Teploty v neděli 31. května do 28 stupňů, a to na moravském jihu a v Polabí, ve středočeském a východočeském kraji.

0: Africa. Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Vyprošťování lebky svaté Zdislavy z betonu trvalo přes 16 hodin. Dál nebude podle litoměřické diecéze vystavená. Regulace kratomu nefunguje, tvrdí premiér Babiš. A ve Zlíně se světovou premiérou animovaného filmu naplno rozjel dětský filmový festival. Láďa Jakupa, podrobnosti právě teď. Celkem přes 16 hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu. Do ní ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jabloném v Podještě na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, a to při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jabloném. Valchářová popsala ruční postup očištění zabetonované lebky.
3: Musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
2: Pro duo uznávaných restaurátorů nebyla záchrana lebky svaté Zdislavy z betonu prvním setkání s touto relikvií. Do rukou se jim dostala už loni. Provedli tehdy její kompletní opravu a odbornou takzvanou impregnaci. Právě ošetření cené relikvie teď přispělo podle Valchářové k tomu, že se ji podařilo zachránit. A pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl nechce riskovat, že by se lebka svaté Zdislavy ztratila podruhé. Z bezpečnostních důvodů se proto církev rozhodla cenou relikvii dál nevystavovat a uložit ji do hrobky světice v bazilice. Kdy to bude, ale zatím nebylo rozhodnuto. Rozhodnutí chce Přibyl nechat na svém nástupci v čele litoměřické diecéze.
4: To, co se stalo, se může stát kdykoliv a já se domnívám, že ty bezpečnostní důvody jsou tak rizikové, že to nevyváží ten fakt, že by se mohla ztratit podruhé. A máme zkušenost činů podobných, že to je spíš jako inspirativní čin. To znamená, kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, jako celkem bych se i vsadil, že by nastal chvíle brzo, že bychom oni přišli podruhé. A to je hazard.
2: Regulace kratomu podle premiéra Babiše nefunguje. Okamžitý zákaz podle něj nebude. Posílí se kontroly, řekl ministerský předseda při akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím. Zástupci policie nebo dětských lékařů zákaz při středečním kulatém stolu podpořili, zatímco odborníci na závislosti nebo ekonomiku varovali před růstem černého trhu. Ministr kultury Otto Klempíř potvrdil, že reforma zákonů k České televizi a Českému rozhlasu nebude. Koalice dospěla k závěru, že pro zrušení televizního rozhlasového poplatku není nutné měnit celý systém. Animovaný snímek Tajemství křišťálové planety měl v sobotu světovou premiéru na Zlín Film Festivalu. Režisérem česko-chorvatsko-slovenského snímku je Arsen Anton Ostojič. Zlín Film Festival se koná 66. rokem. Je největší a nejstarší svého druhu na světě. Potrvá až do 3. června. Uvede 300 snímků z rekordních 57 zemí.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Bouřky přes celý víkend na různých místech Česka čekáme. Nejčastěji má pršet a bouřit v neděli v západních a jižních Čechách, tedy odpoledne v Pošumaví. No a nedělní maxima do 28 stupňů Celsia. Takový bude poslední květnový den.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Mám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Ze studia F1 vás zdraví Láďa Jakub. Premiér nechystá změny ve vládě. Při seskoku padákem v Hradci Králové se zranil parašutista. A pozor na silné bouřky i v neděli. Premiér Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Ministerský předseda označil vztahy v koalici za výborné. Spekulace o výměně ministrů označil na akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím za nesmysl. Ke konci června chce Babiš navíc vyhodnotit to, jak plní program a kde jsou rezervy.
2: Nějaké spekulace, že budeme měnit ministry, jako je nesmysl. My vyhodnotíme, já vyhodnotím hlavně od 36. jak plní jednotlivý ministři program a uvidíme, jak plní. Určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukce, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zunou na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kde vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zuna byl proti. Míříme na východ Čech. Při seskoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na Královéhradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů. Sanitka ho převezla k ošetření do nemocnice. Druhý pak spadl do vody. Jeho převoz do nemocnice ale nebyl nutný. A z Hradce Králové do Brna. Dopravní podnik Brno letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Senior Bus. Zájem je velký a někdy se zájemcům nedaří objednat, protože Senior Bus je zkrátka plný, vytížený. Víc řekl u příležitosti 10. výročí spuštění služby generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.
3: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, kdy to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci. Takže máme teďkom sestavený dobrý tým lidí, kteří si to jako uvědomují a proto ta služba taky má ten jako lepší rozměr.
1: Původní služba začínala se dvěma auty. Za 10 let už řidiči se seniory absolvovali 200 tisíc jízd. Pokud je to možné, jede seniorů společně i víc. Nejčastějšími cíli jsou dlouhodobě zdravotnická zařízení, ale seniori službu využívají třeba i k cestě za nákupem, za kulturou či přáteli. Míříme do Itálie. V Římě se během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku připadajícímu na úterý splašili koně, v provozu cválali po ulici. Podle agentury APA po této neobvyklé podívané zůstaly materiální škody a dvě lehce zraněné ženy. Podle policie se incident stal na vytížené dopravní tepně Via Cristoforo Colombo. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v přípravě s Kosovem nenasadí některé opory. Šanci dostanou nováčci. Všichni hráči jsou zdravotně fit. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pozor na silné bouřky, meteorologové ale přesně nevědí, kde a kdy by mohly během víkendu udeřit. Má napršet 30 mm vody a nafoukat velmi silný vítr. Teploty v neděli 31. května do 28 stupňů, a to na moravském jihu a v Polabí, ve středočeském a východočeském kraji.
4: To nejlepší z muziky.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Jen tak dá, Miluška. Brzy budete moct být učitelkou.
2: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
3: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
1: Byste viděl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
0: Tihle dva jsou prostě sehraná dvojka.
2: Kraus a Blondýna, každý všední den v raním vysílání.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1. Yeah.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Vyprošťování lebky svaté Zdislavy z betonu trvalo přes 16 hodin. Dál nebude podle litoměřické diecéze vystavená. Regulace kratomu nefunguje, tvrdí premiér Babiš. A ve Zlíně se světovou premiérou animovaného filmu naplno rozjel dětský filmový festival. Páďa Jakuba, podrobnosti právě teď. Celkem přes 16 hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu. Do ní ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, a to při hlavním mši na Zdislavské pouti v Jabloném. Valchářová popsala ročný postup očištění zabetonované lebky.
2: Musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
1: Pro duo uznávaných restaurátorů nebyla záchrana lebky svaté Zdislavy z betonu prvním setkání s touto relikvií. Do rukou se jim dostala už loni. Provedli tehdy její kompletní opravu a odbornou takzvanou impregnaci. Právě ošetření cenné relikvie teď přispělo podle Valchářové k tomu, že se ji podařilo zachránit. A pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl nechce riskovat, že by se lebka svaté Zdislavy ztratila podruhé. Z bezpečnostních důvodů se proto církev rozhodla cenou relikvii dál nevystavovat a uložit ji do hrobky světice v bazilice. Kdy to bude, ale zatím nebylo rozhodnuto. Rozhodnutí chce Přibyl nechat na svém nástupci v čele litoměřické diecéze.
3: To, co se stalo, se může stát kdykoliv a já se domnívám, že ty bezpečnostní důvody jsou tak rizikové, že to nevyváží ten fakt, že by se mohla ztratit podruhé. A máme zkušenost činů podobných, že to je spíš jako inspirativní čin. To znamená, kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, jako celkem bych se i vsadil, že by nastal chvíle brzo, že bychom oni přišli podruhé. A to je hazard.
1: Regulace kratomu podle premiéra Babiše nefunguje. Okamžitý zákaz podle něj nebude. Posílí se kontroly, řekl ministerský předseda při akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím. Zástupci policie nebo dětských lékařů zákaz při středečním kulatém stolu podpořili, zatímco odborníci na závislosti nebo ekonomiku varovali před růstem černého trhu. Ministr kultury Otto Klempíř potvrdil, že reforma zákonů k České televizi a Českému rozhlasu nebude. Koalice dospěla k závěru, že pro zrušení televizního rozhlasového poplatku není nutné měnit celý systém. Animovaný snímek Tajemství křišťálové planety měl v sobotu světovou premiéru na Zlín Film Festivalu. Režisérem česko-chorvatsko-slovenského snímku je Arsen Anton Ostojič. Zlín Film Festival se koná 66. rokem. Je největší a nejstarší svého druhu na světě. Potrvá až do 3. června. Uvede 300 snímků z rekordních 57 zemí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Bouřky přes celý víkend na různých místech Česka čekáme. Nejčastěji má pršet a bouřit v neděli v západních a jižních Čechách, tedy odpoledne v Pošumaví, no a nedělní maxima do 28 stupňů Celsia. Takový bude poslední květnový den.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ze studia F1 vás zdraví Láďa Jakub. Premiér nechystá změny ve vládě. Při seskoku padákem v Hradci Králové se zranil parašutista. A pozor na silné bouřky i v neděli. Premiér Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Ministerský předseda označil vztahy v koalici za výborné. Spekulace o výměně ministrů označil na akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím za nesmysl. Ke konci června chce Babiš navíc vyhodnotit to, jak plní program a kde jsou rezervy.
2: Nějaké spekulace, že budeme měnit ministry, jako je nesmysl. My vyhodnotíme, já vyhodnotím hlavně od 36. jak plní jednotlivý ministr.